0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhnem křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A ne.
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: vše, co potřebují za cenu, kterou...
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.

0: 6.01, posloucháte Evropu 24. července, pátek, a teď už zprávy a Katka Podraská.
1: Krásné dobré ráno. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera popoledni při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Podle velitele základny Petra Slívy je to standardní postup. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou třeba herec Jiří Lábousa nebo herečka Aňa Geislerová. Slavnostní zahájení přehlídky na programu v kině Hvězda dnes večer. Promítat se bude snímek Verbel režiséra Tomáše Hubáčka. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Z okresních měst ve Zlínském kraji zřídil v končícím volebním období dětskou skupinu pouze v Setín, a to ve dvou případech. V Kroměříži funguje dětská skupina zřizovaná radnicí od roku 2020. Zlín a Uherské Hradiště žádnou dětskou skupinu nezřizují a ani to neplánují. Stačí jim kapacity mateřských škol. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Pro bývalé světové šampiony Jiřího Prskavce a Víta Přindiše a také pro Kateřinu Bekovou bylo konečnou semifinále.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnici D8 na Ústecku zablokovala dnes kolem 16:15 ranní zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Před místem nehody se vytvořila kolona, uzavírka může podle silničářů trvat až téměř do 8 hodiny ranní.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Počátku dnešního dne bude jasno až polojasno, na horách na severovýchodě ale až zataženo. Během dne se bude postupně zatahovat, ovšem k večeru se pak bude naopak vyjasňovat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už startuje ráno na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem.
4: A my se samozřejmě takhle po ránu, ale pomale, dost na vás těšíme. Budeme s vámi až do 9 hodin. A teď už tady Swims, ježiš, ten je skvělý. A taky jsou skvělý Fastboy a Farna na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Ježiš, to je tak, když v Itálii vznikne někdo strašně talentovaný a krásný a má kamarády, tak pak vznikne kapela Måneskin. A když taky někdo v České republice vznikne talentovaný a krásný, tak pak můžete poslouchat. Koťáka jsem teď myslela.
1: Ježíš, moje takhle, to je no, hezký začátek. Mě, no. Tak dobré ráno, dobré ráno.
0: Dobré ráno, dobré ráno.
1: Zdravíme všechny super posluchače.
0: Super posluchači se dneska dozví, víš třeba co?
1: Vím, protože mám, i já mám nějaká témata, ale...
0: Tak mě trošku natýzuj.
1: Třeba, bude se to týkat čtení, je to jako statistika, která mě zaskočila.
0: A ty, že jsi velký čtenář?
1: Já, že jsem jako úplně knihního mol. Já jsem mol.
0: Tak ty jsi mol, tak to se rozumíme.
1: A když jsem u toho molu, tak...
0: tak já taky budu mít témata.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: I kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Ať už vás cest...
12: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
13: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
14: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
13: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 5-2. Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
15: Voda už prostě nestačí.
16: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
17: Ty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
18: Prosecco přesně v italském stylu?
19: To je Mionetto.
18: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
19: Mionetto.
18: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
19: Mionetto.
18: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
19: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
24: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
25: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
26: Ukáž. Teda.
25: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
26: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
27: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: Evropa 2 je takhle při ránu 24. července, je pátek, krásný to den nejen díky tomu, že je pátek, ale i že má svátek Kristýna. My se tady takhle bavíme teď s Kačkou Podrazkou. Katko, ahoj, ještě jedno dobré ráno. A ty mi říkáš, no o tom jsem s váma chtěla mluvit. Ty máš totiž jednu teorii.
1: No, protože já se říkám, že jestli chcete mít jako rodiče jistotu, že vaše dcera bude krásná, tak jí dejte jméno Kristýna.
0: Já myslím, Ivana.
1: Ne, to určitě ne.
0: Chápu.
1: No, já neznám žádnou Kristýnu, která by nebyla hezká.
2: Kristýna, která by nebyla hezká.
0: No, babičkej, ono to nějak něco bude, já vám něco musím říct. Já jsem ze sídliště Řepy a tam jsme chodili do třídy jedný na základce, na základní školu klasickou a tam prostě
2: klasickou?
0: Byla... klasickou. A tam byla opravdu Kristýna, co byla taková ta prostě... No, doteďka je to
1: mistřídy.
2: Jsou taky ty dokonalý holky docela, no. Teďka přemýšlím, jestli mě napadá nějaká Kristýna, která nebyla vůbec jako hodná ani hezká.
0: A? Kolik jsi měl Kristýn, myslím, kamaráde?
2: Ježíš, Maria, já měl Kristýn, to si nechte vyprávět. A, asi jo, zatím můžu potvrdit. Jako z mýho pohledu Kristýny jsou vždycky takový, jako jsou to nějaký blondýnky, takový křehoučký, mají v penále srovnaný ty pastelky podle barev a jsou jako...
0: A zároveň mi i přijde, že Kristýny, a to mám tři teď zkušenosti, jsem si teď, že ona byla Kristýna jedna i na základce, i na střední, i na vejšce, všechny byly jakoby trošku z lepších rodin, jestli mi rozumíte taky.
2: Fajnovky, no.
0: Fajnovky, takže hezký a bohatý.
2: Tak ty týnušky, všechno.
0: Gratulujeme
2: za Evropu 2.
0: Zahrajeme jim za chvíli Oliver Tree a taky Meduzu a Jordan Hatch přijde, ten miluje hezký ženský. Hlavně Emmy, ale Kristýnou podle mě by taky neopovrch.
3: Všechno, co potřebujete na...
4: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze a bez výčitek.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Léto najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. v terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové spre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
13: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
14: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jogy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově Mlíně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
15: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
16: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: až gospelový to tady je dneska na Evropě 2. Posloucháte takhle při pátku Evropu 2, svátek má Kristýna. Kristýnu už jsme trošku zdrbli, nebo spíš tak jako...
1: No spíš vychválili,
0: No.
1: Teďka budeme, teďka se zaměříme na Russella Crowe.
0: No protože já vám něco musím říct, já takhle koukám tady na koťáka, kouká do počítače, ono je no. To je skvělý. A ty říkám, co je skvělý? A on, já ti to pak řeknu, je to ten Russell Crowe?
1: Je to ten Russell Crowe, protože Russell Crowe je známý tím, že nemá příliš rád novináře. Mm-hmm. Jako umí si to s nima nastavit. No a teďka vznikají na Instagramu takový mýmy, který parodujou opravdu krátkou situaci, která se odehrála před hotelem v Paříži. Mm-hmm. Přichází Russell Crowe, vypomádovaný vlastně jakoby dozadu, má velký šedivý vous, jo, už má trošku bříško, už to není úplně Maximus. Vyjde přes ten hotel a říká, poslouchejte mě dobře. Nikdo se ke mně sakra ani nepohne. Vytáhněte si ty vaše zápisničky. Já půjdu ke každému jednomu z vás. Nikdo na mě nebude tlačit, jenom okamžitě odcházím. A teď ty lidi úplně jako v té lati, teďka se vyndali ty zápisničky, na který on by se mohl jako podepisovat. Tady on zrovna prochází kolem jednoho chlapíka a on jenom tak jako... Myslíte, že bych vás mohl poprosit k tomu podpisu? Nenapsal byste mi tam od Maxima a on jenom? Ne.
0: Ten to umí. Evropa 2. 80.

0: 7 hodina na minutu, přesně svátek mají Kristýny, ale Káťa Podraská dává zprávy Evropy 2.
1: Krásné dobré ráno. Nafta v Česku zdražila více než jinde v Evropské unii. Ještě minulé pondělí byla nafta na tuzemských pumpách třetí nejlevnější v Evropské unii. V neděli ale skončilo zastropování cen vládou a hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států unie o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. Zbytek vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína se neodkladně zbourá. Oznámil to stavební úřad. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu společnost Cream už dříve uvedl, že je připraven objekt převzít. Odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Mají vybranou odbornou firmu. Hasiči ale zatím objekt společnosti nepředali. A teď už Zuzka.
2: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromso 1-0. Odveta je na programu za týden, a to v Malšovické aréně.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor se dejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Tvoří se tady hlavně kolona kamionů, která začíná už u Kývalky. No a komplikace hlásí taky D8 ve směru z Ústí do Prahy. Na 89. kilometru se dnes ráno stala vážná dopravní nehoda. Místem se aktuálně dá projet pouze jedním pruhem.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Dneska bude převážně polojasno, v severovýchodní polovině území až oblačno, zejména v severních pohraničních horách se objeví přehánky nebo déšť. Dnešní nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už pokračuje na Evropě 2 ráno s Ivčou a Koťákem.
0: Já se chci zeptat až za chvíli. Jak jako Káťo, že Hradec Králové překvapil? Hradec Králové potvrdil svou vysokou kvalitu,
4: já doufám, že?
0: Že
4: Hradec Králové už za chvíli překvapí.
3: Evropa 2.

0: Návod na to, jak získat kávu na celý rok zdarma a taky palivové karty v hodnotě 2000 korun, to je téma tohoto vstupu. My tady pro vás máme soutěž s Molkou.
1: Je to tak. Já si myslím, že i pro vás je Mol ta oblíbená zastávka na cestách. Ať už teda, hele, to můžete vyrazit kamkoliv. Na festiák, k moři, my teď jdeme na prodloužený víkend, pak teda jedeme k moři. Kam, kde myslíš, že se já zastavím?
0: No budete muset někde tankovat, jo? No. A ideálně dát si i dobrou kávu, tak to bude asi na Molce.
1: Ale oni tam mají skvělý, já to vždycky tady říkám, ale musím to vždycky říct, to mi nedá. Ty hot dogy miluju. Tam si můžeš vybrat, víš co, druh hot dogu, druh omáčky, skvělý mají samozřejmě skvělý kafe, víš co tam teď mají? Mango, matcha latte tam mají. Chápeš?
0: Mango, matcha latte.
1: A já jsem ti jednou řekla, že na latéčka, teda ne, že na matcha, matchi moc nejsem, ale teď už...
0: No hele, my jsme si ji teda pořídili jako v Japonsku i s tím míchátkem.
1: Machu jako.
0: Ano, machu. A musím říct, že je to takový jako hezký rituál. Třeba ráno, když vstanete a uděláte si společně jako machu, tak má to něco do sebe.
1: A teď nemusíte jezdit ani do Japonska, stačí se zastavit u Molky. Tak možná už za chvíli budete mít šanci, protože teď máte šanci volat k nám sem do studia, dovolat si jako třetí a za chvíli odpovědět na správnou soutěžní otázku na Evropě 2.
2: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.

0: Dopadvě.
1: Všechno, co potřebujete na...
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Posloucháte Evropu 2, vy jste skvělí. Vy chcete asi tankovat zdarma a i pít kafe zdarma, že? Na Molce.
1: Já bych se přidal.
0: Ty by ses přidal. To se smok přidat, ale my nemůžeme, protože když tady moderujete, tak nemůžete bohužel se zúčastnit našich soutěží. Jestli se někdo chce zúčastnit, tak je to určitě. Halo, kdo je tam? Halo?
2: Tady Míšo.
0: Míšo!
1: Dobré ráno.
0: Míšo, no směje se, to je dobrý. Jsi třeba v autě nějak tematicky, nebo ne?
2: Přesně, jedu do práce do Ústí.
0: No a jak by se do Ústí jelo, kdyby bylo palivo zdarma, že jo, kafíčko třeba ještě nějaký?
2: No, to by bylo super, protože piju kafe na Molce.
0: Výborně.
1: No, nebude to zase jako úplně zadarmo. My no. Tady máme pro tebe, Míšo, soutěžní otázku. Hmm. Tak možná si přibrzdi, nebo aby ses mohla maximálně soustředit. Je tady soutěžní otázka, jsi připravená?
2: Jsem připravená.
1: Tak jo, takže otázka zní následovně. Ve Fresh Corneru toto léto ochutnáte. Otazník, jo? A teďka tři možnosti. Za A to může být speciální bramborové latte. Za B mango matcha latte, anebo za C křenové cappuccino. Tak co? Jsou tam jenom, je tam jenom jedna správná odpověď a tou správnou odpovědí je za B.
0: Míša je nejchytřejší a teď už nejšťastnější a vlastně teď už možná i nejbohatší žena, která jede do práce z Ústí, nebo do Ústí, co jsi říkala, jak jsi to říkala?
2: Do Ústí.
0: Do Ústí. No gratulujeme, je to tvoje. No, protože ve Fresh Corneru na Molce si můžeš dát mango matcha latte a tvoje teď je káva zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun, nebo palivová karta. Ano.
1: Já možná ještě doplním, že Molka má taky svoji aplikaci, která se jmenuje Molmove a tam najdete spoustu zajímavých slev a dalších takových jako kdyby vychytávek. Molmove, stáhněte to přes App Store nebo Google Play.
0: Míšo, moc gratulujeme, vydrž mi na drátě.
2: Děkuju.
0: Čau a šťastnou cestu.
2: Čauky.
1: No a u nás už pomaličku, ale jistě pokračuje David Guetta a Sia Beautiful People.
0: Ano. Beautiful People, viď?
1: To jsou i posluchači Evropy 2.
0: Myslíš? Já jsem si tím jistá.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Alex Warren na Evropě 2. Posloucháte takhle při pátku ranní vysílání. Svátek má Kristýna, je tady Koťák, jsem tady taky já. A chtěla bych se za chvíli bavit, jestli to nevadí Koťáku, o reality show.
1: No tak to já moc rád.
0: Protože proč vlastně vznikly reality show, jo? Proč, co nám chybilo jako lidstvu?
1: No, to je dobrá otázka, zkusím na ní odpovědět, abychom se mohli smát ostatním lidem.
0: Třeba tobě, který taky byl v reality show.
1: Ano, přesně tak. Abychom se mohli smát ostatním lidem, zatímco sedíme na gauči a jíme.
0: Jo, ty jsi hned si to dal zpátky k sobě, to je dobrý. Ale já ti chci říct o jedný reality show, která se považuje opravdu za první českou reality show. Co myslíš, že to je?
1: A podle mě první česká, nebyl to takový ten pořad rande, jak tam byl Slávek Boura a Markéta Majerová, jak se tam jako
0: tak
1: nějak seznamovali ty lidi.
0: Já už jsem načatá, ráda koukám, jak se pere prádlo. Může se to tak, ono taky, co je reality show. Reality show je něco, co probíhá...
1: Co popisuje realitu.
0: Popisuje, anebo probíhá to v tom jako aktuálním čase, když to taky ne, že jo, co si budeme povídat. Dít, ty můžeš sám říct, že jo, vy tam někde na tom ostrově. Co pak my víme, jestli se tam opravdu to děje, co jste zažili měsíc předtím?
1: Ne, vůbec ne, tam je hotel, wellness, se vždycky skončí set, natáčení a pak se jdem prostě užívat normálně.
0: A ty tampony dostal jsi tam?
1: No, všechno jsem měl, no.
2: Ať už vás cest... Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna. A na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa. I návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Ty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
12: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
13: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Europa2.cz a bav se na maximum. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
14: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
15: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
16: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Europa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Europa2.cz. Relax na hotel Frimburg.cz.

0: Lady Gaga, posloucháte Evropodio 24. července, my jsme se tady bavili s Koťákem dnes takhle při pátku o reality shows a já jsem říkala chytře, tak jako, nebo rádoby chytře jsem říkala, jestli pak víš, co byla první reality show
1: České
0: republice.
1: Furt mě to leží v hlavě.
0: No. Hele, já tím nemyslím teď, a teď takovej, budeme hádej, kdo jsem, akorát prostě o pořadech, o seriálech.
1: Dobře.
0: Nebyla to reality show v dnešním slova smyslu typu od Vyvolenek, Big Brotherů, Survivorů, prostě Bachelorů.
1: To jsme nepomohla, nepomohla zatím.
0: Je to spíš něco, kde ty jsi mohl jako obyčejný občan ovlivňovat.
1: Počkej, to bylo něco, ty jsi měla takový nějaký to tlačítko, nebo co to... Nějak se to mačkalo a lidi rozhodovali, jestli se půjde tímhle směrem nebo tímhle směrem.
0: Tak to jsi ještě dál, protože já mluvím opravdu o Česko... Teď ti poradím československým počinu.
1: No.
0: A tam se nemačkalo ani v žádném studiu něco. Ne, ale, ne. To taky vlastně... Hele, to jsou neváhy a toč, videostopy a tady ty věci, tam se to dalo. Ale byl jeden pořád normálně, z roku 85, my jsme byli přeborníci, to taky, ale průkopníci v rámci Evropy. Tenkrát se dá říct v rámci Sovětského svazu, spíš. No ten pořád se jmenoval, nebo ten seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. Říká ti to něco?
1: No, název jo, ale vlastně o čem to tam bylo?
0: Hele, to byl první československý televizní seriál, kde hlavní roli hrál Josef Dvořák.
1: To vím.
0: A tam mohli diváci hlasovat, ovlivňovat další průběh děje, ale teď Víš jak? No protože, tenkrát se nedalo hlasovat o tom průběhu,
1: online,
0: ani SMS, telefonem,
1: jasně.
0: Ani ničem, nebyly ty věci, jo. Tehdy se hlasovalo pomocí rozsvícení nebo zhasnutí světel doma.
1: A jo.
0: Reálně. A elektrárny sledovaly změny odběru elektrické energie v celé republice a podle nich se vyhodnotilo, která možnost, když prostě vždycky přišel Josef Dvořák a řekl, jak to teď má být, co mám udělat? A lidi hlasovali, prostě doma rozsvítili nebo zhasli.
1: A tak to muselo být nějak vylhaný, ne? Nebo...
0: Ne. Opravdu to tak bylo. No
1: tak počkej, když máš jednu televizní stanici a víš, že 90% lidí, co mají doma tu televizi, se koukají na toho Svatopluka, tak skutečně ano, asi na tom odběru by se dalo zjistit jako ta vůle toho těch diváků.
0: To je, podle mě je to stejně, jako když jsi šel tenkrát volit, prostě jsi šel volit jednu stranu.
2: Evropa 2, 80. Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.
3: 82 a 105,5 FM.
4: Každá princezna čeká na prince.
5: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.
2: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na Hotel Frimburg.cz.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dvě minuty po 8 hodině 24. července, pátek, svátek má Kristýna a teď má svátek Katka Podrazka. Zprávy.
1: Krásné dobré ráno. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. V českých pobočkách švédského nábytkářského řetězce IKEA jsou v plném proudu přípravy na neobvyklou akci. Poslední srpnový víkend se totiž ve všech prodejnách této obchodní sítě koná nevšední aktivita. Vybraní soutěžící dostanou do ruky ikonickou modrou tašku a časový limit pouhých 10 minut. Během nich si budou moci v oddělení doplňků nabrat cokoliv, co se jim do tašky vejde. A teď už Zuzka.
2: Lidé v obtížné životní situaci mohou nově navštívit Centrum Žluté dveře ve Zlíně. Konzultace s pracovníky mají lidem sloužit jako první pomoc při ztrátě zaměstnání, domova, při závislostech nebo starostech s péčí o druhé. Cílem je nasměrovat klienty k řešení problému. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka. Jejich snahou bude navázat na Jakuba Krejčího, který se stal včera světovým šampionem na kajaku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D8 na Ústecku zablokovala dnes kolem 16:15 raní zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Před místem nehody se vytvořila kolona aut, místem se aktuálně projíždí jedním pruhem.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude převážně polojasno, v severovýchodní polovině území až oblačno. Teď po ránu máme ještě poměrně chladno, s teplotami v rozmezí 15 až 10 stupňů. Odpoledne se oteplí na 20 až 25 stupňů Celsia a vát bude slabý severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy a teď už pokračuje ráno na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem.
0: No a před námi je jedno hudební výročí, který si nemůžeme s Koťákem nechat pro sebe. Posloucháte Evropu 2, teď už Damiano. David a The Silver Spoons.
3: Evropa 2.

0: a The Motto na Evropě 2.
1: Já budu chválit, protože budu hovořit o tom, v čem jsou Češi naprosto výjimeční.
0: OK.
1: Máme nejhustší síť knihoven na 10 000 obyvatel, máme jich 10x více než ve Spojených státech.
0: Nekecej. No, ono to odpovídá. Se říká, že prostě my tady v Evropě jsme trošku chytřejší, teď nechci urážet Američany, ale prostě jsme sečtilejší. Minimálně jsme tady četli dřív než oni, že oni ještě nebyli objevený.
1: No hele, tak já dám takový fun fact. Já vlastně mám a nemám rád. Pardon, ještě jednou.
0: No.
1: Já tenhle ten názor vlastně jakoby mám a nemám rád, protože si říkám, když se Američanům smějou, že oni jakoby neví, já nevím, hlavní města tady jako v Evropě a že to jsou jako hlupáci, tak já jsem se hádám se s lidma, takhle často třeba někde v restauračních zařízeních a já říkám, já se vsadím, že mi neřekneš 5 hlavních měst amerických jako států.
0: Tak ale pojď, těch hlavních tak pojď měst, do mě, pojď do mě.
1: No tak řekni. No protože já to řeknu takhle, když třeba ti řeknu stát Texas, tak většina lidí řekne, no tak já nevím Dallas, ale to řeknu, nejsou
0: je
1: hlavní
0: to,
1: města.
0: Je to Houston, ne?
1: Je to Austin.
0: Nekecej, a kde je Houston?
1: Taky v Texas. Taky no, ale že třeba já nevím, stát New York má jako hlavní město Albany. Mm-hmm. A jako málo se třeba více, nebo Massachusetts má Boston a tak podobně.
0: Jo, takže on chtěl vlastně říct, že on to umí.
1: Já jsem chtěl zamachrovat. My jsme totiž se svojí přítelkyní jsme si dali takový předsevzetí, že budeme chodit, když budeme chodit někam na pivo, takže se vždycky naučíme aspoň třeba 5 těch hlavních měst. A musím říct, že v současné chvíli už umíme všechny.
0: Nekecej. No. Víte, co bude sedít za 5 minut? Takový kvízek malý na Evropě 2.
1: Tak si dáme.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: U nás byle rozhodnuto.
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: No Way Out na Evropě 2. Anet Pfaff. To se někdy kuťáku zeptat, jak bys to přečetl? No tak někdy máme, někdy tady máme třeba takový příkoří s tím, jak to přečíst, tak když se někdo jmenuje
1: Já bych
0: Pfaff,
1: to přečet jako PFAB.
0: PFAB, ale je hodit jako FIB, viď?
1: FBI.
0: No, takhle, takhle jsme my chytrý.
1: Tak my jsme tady před chvíličkou hovořili o tom, že Češi jsou chytří i díky husté síti knihoven, kterou tady máme. A já bych tohleto dokázal ještě doplnit o informaci, že průměrný Čech dokáže přečíst, kolik byste řekli knih do roka?
0: Do roka?
1: Průměrný Čech.
0: Průměrný 4.
1: Ty, já taky bych řekl takhle málo. Káťo, co myslíš ty? Kolik průměrný Čech přečte knih ročně?
2: Já si myslím, že by mohl dát jednu pořádnou bychli.
1: Jednu pořádnou bychli, tak je to 13 knížek.
0: 13 knížek?
1: To mě teda přijde, ale dost jako...
2: To máš na každý měsíc jednu.
1: To si fandíme, viď?
0: Jednu a 13, 12.
1: Jako je to dost dobrý teda.
0: Je to dost dobrý, jsme dobrý.
1: Čteme.
2: Takhle někdo nám evidentně zvyšuje průměr.
0: Asi vysokoškoláci, který máme tady fakt dobrý, chápeš? No ale, teď uvidíme, protože ono je taky někdo, kdo se tady chlubil a uvidíme, jestli to chlubení. Je realita, je
1: no
0: zatím já, realita.
1: No,
0: to je takový to, umím všechny hlavní města všech států, Spojených států, teda amerických.
1: Slovy klasika, trochu jsem se zapřeháněl.
0: To žádný klasik neříká, koťáku. Ale víc, co já ti věřím a dám ti prostě takový, co si myslím, že...
1: Tak měl vědět, tak pojď.
0: Ne, měl. Spíš si myslím a mám tě ráda, takže uvidíš, co s tebou teď...
1: Nešetři mě, dělej.
0: ...udělá tohle.
1: Aliašku, medej.
0: Ne, hlavní město Kalifornie.
1: Sacramento.
0: Hlavní město Floridy.
1: Tallahassee.
0: Hlavní město Havaje.
1: Honolulu. Pojď.
0: Hlavní město...
1: Colorado. Denver.
0: A hlavní město Jižní Dakoty.
1: Jižní Dakota, je to Bismarck nebo Pierre?
0: Je to Pierre a ty máš tohleto.
1: Děkuji, co jsem vyhrál?
0: Já si aktuálně vyhrál si pusinku za chvíli od své přítelkyně, až přijdeš domů.
1: Aha, tak to nic.
0: A chci ti pogratulovat, protože podle mě jiný moderátor tady by to nedal.
1: Ještě Libor Bouček by to dal.
0: A ten není moderátor Evropy 2. Poslouchat Evropu 2. A tak, no. Tak ježiš, co k tomu říct? No nic už teď.
1: Imagine Dragons, za chvíli.
3: Aktuální zpráva. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
11: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
14: Evropa 2. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

maximum muziky. Evropa 2.

0: Evropu 2. Na mikrofonu už tady Pavel Cejnar. Čau, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jak ses dneska měl?
1: Já jsem se vyspal nádherně.
0: Vyspal jsem se nádherně.
1: No, protože teďka jsem stával před chvilkou, že jo, 2 hodinky naspátek, takže to moc jsem toho neprožil, pouze jsem skočil do auta a jel jsem D11 směr do Pardubic.
0: Já už jsem do Pardubic.
1: Z Pardubic, já jsem tě zkoušel, jestli mě posloucháš.
0: Poslouchám. Já, hele, teď já tě vyzkouším, jestli nás poslouchal.
1: Ano.
0: Poslouchal jsi, když jsi jel do práce?
1: Koho?
0: Nás. No, když říkám, poslouchal jsi nás, tak koho jinýho? Mě a kolegu.
1: Poslouchal jsem, ano. Tak, ale nevím, jestli jako celou dobu.
0: Dělali jsme kvíz na Ameriku, na státy Ameriky.
1: Tak to jsem neslyšel.
0: To jsi neslyšel. Umíš nějaký hlavní město nějakého státu amerického?
1: New York třeba.
0: New York, podle mě, je to tak výborně. Tak tedy mi si to hlavní město. New York není hlavní město. No tak není hlavní město, je to Washington, ale no. jestli stát New York má hlavní město New York, tak to nevíme. Víme to?
2: Kolega Koťák se tady dušoval, že New York má své hlavní město.
0: No, takže nemá, takže New York ne, takže Pavle, špatná odpověď, promiň, že teda začínám.
1: Říkal, že New York má své hlavní město.
0: Ano, je to, to je stát New York totiž.
1: No, no nic. Takhle jsem to myslel.
0: Dubrič a tady teď bude Pavel Cejnar s váma na Evropě 2.
3: Evropa 2. 80.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Mě to prostě nedalo a musím říct, že před chviličkou, když jsme se bavili o tom New Yorku, tak samozřejmě my jsme to tady dohledali, abyste věděli, abyste byli chytří, protože pro vás vždycky chceme jenom to nejlepší. Tak prosím vás, New York je stát a hlavní město New Yorku je Albany. Takhle to píše aspoň Wikipedie. Tak jenom, aby jsme to uvedli na správnou míru. Tak hezký pátek vám přeju. Za 10 minut 9. hodina Poly Garant, Kenny, Ego a single, který se jmenuje Lucky. Taky One Direction, zprávy, no a potom už to rozjedeme. Tak pohodovej pátek, dobrou náladu, to vám přeje vaše letní Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 3 minuty po 9. hodině vás ladí páteční Evropa 2. Káťa Podrazka má čerstvé zprávy.
2: Krásné dobré ráno. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Příští týden k nám ale znovu dorazí tropy. Do Francie se vrací vrtulník z hasiči z Česka na pomoc s tamními požáry. Před hodinou odletěl z Přerova a na místě by měl být ještě dnes. Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě. Požár pustoší i další oblíbenou destinaci, a to Španělsko. Tamní vláda kvůli rozsáhlým lesním požárům vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze. Museli se evakuovat tisíce lidí. A teď už zamíříme za Zuzkou.
3: Stavba protipovodňového koryta na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku pokračuje i přes kritiku podle plánu. Povodí Moravy získalo potvrzení, že svým postupem neohrožuje vzácné a chráněné živočichy, na což na jaře upozornili ochránci přírody. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes odehrají čtvrtfinálové duely a štvanice zažije 2 české derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková hraje s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Obě nejvýše nasazené hráčky ještě na turnaji nestratily ani set.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na D35 za Olomoucí směrem do Mohelnice. Do kolony vjedete na kilometru 259. Stala se tady nehoda a zdrží vás to přibližně na 20 minut. Silný provoz je pak taky na D5 na příjezdu do Prahy. Kolona kamionů popojíždí už od 4. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska bude převážně polojasno, v severovýchodní polovině území až oblačno, teď v dopoledních hodinách ještě teploty 15 až 10 stupňů, odpoledne se ale oteplí na 20 až 25 stupňů, no a vát bude slabý severozápadní až severní vítr. Máme po zprávách a teď už si slovo na Evropě 2 přibírá Pavel Cejnar.
1: No tak jo, když to takhle hezky říkáš, Kačí. Tak 5,5 minuty po 9. hodině, hezký pátek vám přeji, začíná dnešní dopoledne.
4: Evropa 2.
1: A začínáme velmi pohodově, tedy svým z Maxima muziky a za chviličku Linkin Park. Vám všem dobrou náladu, je přece pátek, co víc chceme. Tak hezký den s Evropou 2.

12 minut po 9. hodině, hezký pátek ještě jednou, Linkyni. Ty to mají hudebně za sebou, myslím tady u nás v Eteru Evropy 2 pro tuto chvíli, protože my je milujeme. No a Somber, anebo Kygo a Whitney Houston, to je před náma muzika, která podle mě naladí tu dobrou atmosféru. Tak vám přeju ještě jednou hezký pátek a pohodu.

Já úplně miluju ten sound toho Kaiga, když se k tomu přidá nějaká ikona jako třeba Whitney Houston, tak to prostě má grády. Má to hudební koule a to se nám tady na Evropě 2 líbí. 20 minut po 9. hodině přesně vám přeju pohodovej pátek. Kristýnky dneska slaví svátek, tak velká gratulace všem týnkám široko daleko, protože není vás zrovna málo, nezapomeňte na ně, pogratulujte jim, no a ať už slavíte nebo neslavíte, pro vás všechny mám tady opět jako celý týden koupačku na fantastickém místě. Mám tady celkem 10 vstupenek, tedy vstupenky pro celou vaši partu, nebo nějak sami

0: Platí to až do konce července příštího roku. Pokud chcete tuhle tu skvělou cenu, opět tady mám náš výherní zvuk, skok do vody, jakmile uslyšíte někde mezi songy, pokyn pro vás, abyste volali studio na číslo 257 408 88. Maela, Oliver Heldens nebo Lenny už za chviličku. No a já vám všem přeju, nebudeme zdržovat, krásný pátek s Evropou 2.
1: Ať máte krásný den,
2: krásná píseň,
1: krásné
2: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnár a přeju krásný den
2: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný
1: den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnár, Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
4: To vás rádi vidíme.
3: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
5: Ať už vás cest...
6: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Prosecco přesně v italském stylu.
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Plážový míč od Dr. Max?
12: To se hodí.
11: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
15: Falcon uvádí.
16: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
15: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
17: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
19: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
18: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
19: Tak tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
4: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.

0: Z Evropy 2 na mnohých místech prosluněný, víkend má být jako malovaný, takovej ten správný, letní, co si víc přát. Tak já si myslím, že díky tomu, že je pátek, tak všichni nebo mnozí máme fantastickou a dobrou náladu. O tom ani potom, tam se nedá vůbec o ničem pochybovat, takže před náma víkend, ale já budu malinko předbíhat a mě by zajímalo, a my jsme to tady rozebírali před chviličkou, jak to máte s pondělkem. Všeobecně se říká, že pondělí je nejhorší den z celého týdne, ale proč? A máte ho rádi, nesnášíte ho, dělá vám to problém a třeba pondělí už vám kazí třeba neděli odpoledne, jak už se na to připravujete, máte to v hlavě, soustředíte se na to. No, za chviličku to maličko rozebereme do detailu a myslím si, že mnohým by to mohlo pomoct. Takže hnedka na úvod, na začátek víkendu si se trošku si poradíme, jak to udělat tak, aby to pondělí nebylo úplně tak hrozný. Do té doby Thomas Robin, Wise nebo Coldplay, tak hezký pátek. To vám přeje Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebují za cenu, kterou...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Ovci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřijte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
11: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
12: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův mlýn.cz.
13: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
14: Evropa 2.
15: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Krásnej pátek, vaše Evropa 2 v uších, 9 hodin, 49 minut k tomu. Tak navodíme atmosféru, nedělní pohoda, pozdní snídaně, poslední chvíle volna a pak najednou to přijde. S blížícím se večerem se do hlavy začnou vkrádat takový ty neklidy, který moc dobře známe, myšlenky na novej týden, povinnosti, nekonečný seznam úkolů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno dokáže pokazit i ten nejkrásnější víkend. Takže neděle večer už mnozí z vás máte stresy a pondělí máme za úplně nejhorší den celého týdne. To je pravda. Pondělky mají špatnou pověst už od jak živá, jo. Zajímavé je, že tady ten pocit nezačíná až první pracovní den, ale mnoho lidí ho zažívá už v neděli, jo? Že už se na to připravujete, neděle večer zkažená, už máte takový to v břichu, to znáte, nemusím jako nic říkat, tak čím to samozřejmě je? Někdo říká, že to je tím, že nemáte rádi svoji práci, to si myslím, že o tom vůbec nejde. Důvod může být prostej, víkend představuje svobodu a najednou v pondělí začínají povinnosti, takže ten skok je jako obrovský. No a co s tím, aby jsme si ten víkend nekazili? Tady je nádherná věc, kterou napsali, že možná by stálo za to změnit úhel pohledu. Místo konce víkendu vnímat pondělí jako příležitost začít něco novýho, to je dobrý. Nemusí jít o žádný velký životní změny, stačí drobnosti, novej plán, novej nějaký zajímavý projekt, který vás bude bavit, v pondělí ho začnete, těšíte se na to, nebo obyčejný pocit, že máme před sebou další kapitolu. No ono, něco musí novýho začít, aby to zase v pátek mohlo skončit, aby ten víkend byl opravdu hezký. Tak myslete na to. A já si myslím, že hnedka ty neděle a pondělky budou úplně o něčem jiným. Tak to zkuste hnedka o víkendu. Ale teď nebudeme předbíhat, je tady pátek, ode mne Harry Styles nebo Kenya Grace. Na 10. připravujeme čerstvé zprávy. Tak hezký den.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
6: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
6: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkuju moc.
6: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
9: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
10: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na 3 otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 10. hodina, Evropa 2 ve vašich uších, pátek 24. červenec a Káťa Podrazká má čerstvé zprávy.
2: Krásné dopoledne. Rakousko dnes brzy ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,5 desetiny stupně. Hasiči tak museli zasahovat třeba kvůli sesuvu skal. Lidé hlásí první škody. Otřesy zaznamenali také na Slovensku i v Maďarsku. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Podle velitele základny Petra Slívy je to standardní postup. A teď už Zuzka.
3: Z okresních měst ve Zlínském kraji zřídil v končícím volebním období dětskou skupinu pouze Vsetín, a to ve dvou případech. V Kroměříži funguje dětská skupina zřizovaná radnicí od roku 2020. Zlín a Uherské Hradiště žádnou dětskou skupinu nezřizují a ani to neplánují. Stačí jim kapacity mateřských škol. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Pro bývalé světové šampiony Jiřího Prskavce a Víta Přindiše a také pro Kateřinu Bekovou bylo konečnou semifinále.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D5 z Prahy do Plzně u Zdic na 28. kilometru se odklízí následky hromadné nehody. Dálnice byla v místě na chvíli zcela uzavřená. V místě se tak vytvořily kolony, ale nyní už se kolona rozjíždí. No a komplikace pak máme hlášené z Prahy, konkrétně ze Štěrbohorské spojky ve směru z Černého na Lanový most. U Europarku v levém pruhu je nehoda a zdrží vás to přibližně na půl hodiny.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty za zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
2: Během dnešního dne bude polojasno až oblačno, no a teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě se teploty budou pohybovat okolo 20. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
4: Tak jo.
1: Pěkný pátek je ode mne, 3,5 minuty po 10. hodině, Offenbach, ale teď skvělý Silver Spoons, Aiko, Meduza, hezký pátek.
0: Evropa 2.

Přijďte si užít hvězdné léto do Aqualandu Moravia. 40 atrakcí, 16 bazénů, vodní horská dráha High Five, dětský vodní hrad se 4 tobogány a moře zábavy. To je léto v Aqualandu Moravia. I dnes tady mám 10 vstupenek právě do tohoto skvělého místa, do Aqualandu Moravia na celý den. Kromě bazénu a tobogánu vstupenky obsahují i vstup do Wellness Forum Románum a Pálava s nádherným, přenádherným, fantastickým výhledem na Pálavu na 120 minut. Vstupenky jsou platné až do konce července příštího roku a tak si myslím, že cena, kterou nabízíme, je skvělá. Pokud ji chcete právě teď, volejte na 257 408 888.

0: telefonní číslo sem ke mně do studia. Ještě jednou 257 400 888. Tak kdo se dovolá ve správný okamžik? Náš komputer stále vybírá jednoho z vás. A kdo to bude, on anebo ona? To jsem sám zvědavej. Tak halo, komu se to podařilo? Tady je Evropa 2. Kdo tam je?
1: Halo.
0: Halo. Jak se jmenuješ? Halo. Tady se mě někdo bojí.
1: Halo.
0: No, jak se jmenuješ? Ahoj.
1: Dobrý den. Ahoj, tady Barča.
0: Barčo, prosím tě, ty jsi se ve správný okamžik dovolala. Jsem do Evropy 2. Hele, ještě si nic nevyhrála, protože mám tady otázku, ale Barčo, viď? Barčo, odkud jsi?
1: Já jsem z Prahy.
0: Takže do Aqualandu Moravia po D1, potom zaneseš tam. Už jsi tam někdy byla?
1: Přesně tak, byla jsem tam, když jsem byla malá, ale říkala jsem si, že to teď potřebuji začít trošku jinak. A pak se zajet na tu pálavu.
0: A teď už jsi velká?
1: Ano.
0: Teď už můžeš i do toho sklípku na té pálavě?
1: Přesně tak.
0: Dobře. Dobře. 10 vstupenek do Aqualandu Moravia, to je ve hře. A já se, Barčo, ptám, jak se jmenují termální bazény s teplotou 37 stupňů v Aqualandu Moravia? Buď za A Romulus a Remus, nebo za B Karel a Pepa, nebo za C Apollo a Diana, nebo za D Pavel a Petr, nebo Petr a Pavel.
1: Krásný možnosti, já bych dala to Ačko.
0: Ačko. Takhle Petr a Pavel, to by se mi líbilo. Hnedka bych do Pavla skočil, termálního pasénu, myslím. Karel, Pepa, Apollo, Diana, to je všechno špatně, ale správně Ačko, Romulus a Remus, ano, říkala si to správně. Tak dobrý, po kolika letech se podíváš do Aqualandu Moravia?
1: Po 20 letech.
0: No, neuvěřitelný. Tak já si myslím, že mnoho se tam toho změnilo, samozřejmě k lepšímu. Ať se ti tam líbí, všechny tam ode mne moc pozdravuj, přeju ti hezký pátek, hezký léto. No a vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily, jak si lístky převezmeš, jo?
1: Děkuji.
0: Měj se hezky. Ahoj.
2: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Všechno, co potřebujete na...
4: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Léto najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej víc za méně. Allegro.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Whiskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Falcon uvádí.
9: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
8: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
11: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: pátek 24. červenec a já si musím malinko ohřát polívčičku. Včera jsme si společně střihli na večer, anebo podvečer, jak chcete, premiérové vydání dalšího kola nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Co to znamená pro vás? Teď je otevřeno hlasování. Včera se od úderem 20. hodiny otevřelo a hlasovat se bude až do úterního poledne. Takže na vás je, komu pošlete hlas a jak s tím žebříčkem pro příští týden zamícháte, protože i v létě je pro vás Evropa 2 Music Chart připravována a vysílána. Jak už jsem říkal, včera jsme si dali premiéru mezi 18. a 20. hodinou. Repeté si můžete dát v neděli ve stejném čase tady u nás v éteru Evropy 2. Tak tedy ještě jednou hlasování, bez vás bychom to nedali. Hlasování a všechno ostatní najdete na Evropa2.cz. Zpátky do našeho éteru je dopoledne Bibi Rexa, David Guetta a Sad Girls. To je taky v hitparádě. Annabelle a nebo Lost Frequencies už za chviličku. Tak hezký pátek s Evropou 2.
1: Léto na maximum.
2: Ať už vás...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Ty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Každá princezna čeká na princ.
9: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík CZ a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík CZ.

0: Hezký pátek vám přejeme, 10 hodin 47 minut k tomu, tak co, už máte plány na víkend, máte plány na večer, zajdete někam na večer, nebo si uděláte nějakou grilovačku, máte výlet, nebo cokoliv jiného, a nebo přemýšlíte, co s načatým víkendem, který začne už vlastně za několik hodin. Co takhle kino a do kina zajít na mistryni? Už jste slyšeli o mistryni, ne? Tak poslouchejte, třeba vás to dobře naladí a půjdete se podívat.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
3: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáska je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
4: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
3: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
5: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
6: A Petr, on bude tady?
3: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
2: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
3: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 11. hodina je tady, Kačí, jsi připravená?
2: Ano.
1: Pojďme na čerstvé páteční stále dopolední zprávy Evropy 2.
2: Krásné dopoledne. Nafta v Česku zdražila více než jinde v Evropské unii. Ještě minulé pondělí byla nafta na tuzemských pumpách třetí nejlevnější v EU. V neděli ale skončilo zastropování cen vládou a hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států unie o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvuje tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou třeba herec Jiří Lábus nebo herečka Aňa Geislerová. Slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda dnes večer. Promítat se bude snímek Virbel režiséra Tomáše Hubáčka. A teď už Zuzka.
3: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromso 1-0. Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: S komplikacemi počítejte v Liberci na průtahu městem na silnici číslo 35 ve směru z Turnova na Chrastavy. Do kolony vyjdete na kilometru 22, za Babylonem se totiž stala nehoda, no a po pojížděte v ní budete zhruba 20 minut. Komplikovaný je pak taky příjezd do Prahy po D5C, kde od 5. kilometru po pojíždí kolona kamionu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dnešního dne bude obloha polojasná až oblačná, na severovýchodě a východě čekáme ojedinělé, zejména na horách také přehaňky. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnár.
1: Těší se na víkend?
2: No jistě.
1: Já si myslím, že mnozí, kteří nás slyšejí, počasí vynikající, už je to skoro za pár hodin, takže za dveřmi a mám tady song, který je úplně skvělej. Takže připrav se, bude to tady hrát hodně na hlas.
2: Tak pojďme.
1: No dejte volume i vy doprava. Nedám do pusy tady na tu písničku. Kygo s Khalidem, Griffinem, Save My Love. 3,5 minuty po 11. Hezký pátek s Evropou 2.
4: Evropa 2.

Posloucháte páteční Evropu 2, VR domy, ale teď. Ale Farben, Redé Miller, Charlie XCX, anebo Cyril a Dean Lewis. Evropa 2.

0: Hezký pátek vám přeju, mám tady další zajímavost letadla, kterou prostě nechcete zažít. Vemte si situaci, že odlétáte z dovolené domů a najednou přistanete tam, kde jste vzlítli. Událo se to asi včera nebo předvčerem. Představte si jedno letadlo mířící z Tenerife, to je vlastně ten kanárský ostrov, do anglického Liverpoolu, se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit do výchozího bodu. A teď jak to muselo asi v tom letadle vypadat? To musela být mela, jako obrovská. Museli se hrozně pobít, protože to prý podle pilotu bylo tak intenzivní, že nešlo pokračovat v letu. Nešli uklidnit, prostě se vrátili zpátky a najednou to tam začali řešit. Tak nevím, nezjistil jsem, kolik výtržníků se do toho jako zapojilo. Myslím, že 8. 8 frajerů se dalo dohromady a zinkalo se. No ale ostatní, vlastně 186 cestujících, prostě museli přistát a museli pikat s nima za to, že nedorazili domů včas. Takže tohle z toho samozřejmě nikomu nepřejeme a pokud někam poletíte, tak hlavně ať doletíte v pořádku a v klidu a v pohodě. Mám tady neuvěřitelnou zprávu, která začíná obíhat celý svět. Řekneme si už za chviličku. Damiano David, Sam Felt, nebo Krištof a Dominika Alagia, Půlnoční hřích. Z Maxima muziky už za chviličku na Evropě 2. Evropy 2.
1: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Všechno, co potřebujete na
6: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: To najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOL. Celý prázdniny na Evropě 2.
15: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Nostalgia a půlnoční hřích. 3 minuty po 11:30 vám přeju stále pohodový pátek s dobrou muzikou, dobrou náladou a vaší Evropou 2. Ale teď pozor, od půlnočního hříchu se přesouváme do takového vesmírného tajemna. Vědci přišli s bizarní teorií o vesmíru. Napadlo vás už někdy, že by hvězdná obloha mohla být jen fikcí? Teďka se zkoumá velký třesk. Říká se, že ve skutečnosti byl jen jakýmsi předobrazem vesmíru. A teď se ptáme, co je potom realita, že jo? Vznik vesmíru je podle astrofyziků stále velkou záhadou. Podle nejnovější hypotézy by vesmír mohl být rozsáhlým a složitým hologramem, což by znamenalo, že žijeme v 3D iluzi. A pete to. Ve spolupráci s celým světem tvrdí, že disponují důkazy o holografickém vesmíru. Tato myšlenka prý podle nich vznikla už v roce 1990. Takže neuvěřitelná zpráva je, že zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze. No tak, my jsme se o tom tady bavili a říkáme si, to už je opravdu dneska na nějaký pořádnej páteční drink. Co říkáte? Alex Warren anebo Post Malone, to není fixe, to je další maximum muziky Evropy 2, tak si ho pojďme užít.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
7: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
6: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
8: A je, to jsou tyhle ty věci.
6: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Mat komar na spad.
6: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
6: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

0: Hladí vás páteční, stále dopolední Evropa 2, za chviličku už je tady poledne, dobrou chuť k obědu vám přejeme, za chviličku z Maxima muziky, Leony, Callum Scott, Mirai, Purple Disco Machine a Nick Iris. No a když jsme u té hudby, tak co třeba do kina zajít na nějaký hezký hudební snímek? Tento doporučuje Evropa 2.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmennému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Ještě než zakousneme do dnešního oběda, máme tady ty nejčerstvější zprávy. Víc už vám řekne Káťa Podraská, tady je páteční Evropa 2.
2: Krásné poledne. Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou po tajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové. Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziročně mírně stoupla, oznámil to dnes Český statistický úřad. Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v červenci zvýšila ve všech sledovaných odvětvích, nejvíce ve stavebnictví. Naopak u spotřebitelů důvěra klesla. A teď už Zuzka.
3: Lidé v obtížné životní situaci mohou nově navštívit Centrum Žluté dveře ve Zlíně. Konzultace s pracovníky mají lidem sloužit jako první pomoc při ztrátě zaměstnání, domova, při závislostech nebo starostech s péčí o druhé. Cílem je nasměrovat klienty k řešení problému. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Německý fotbalový svaz se dnes podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. 59-letý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na dálnici D8, konkrétně na 7. kilometru ve směru z Ústí do Prahy. V místě se dá projet pouze levým pruhem. Do kolony vjedete přibližně na 11. kilometru. No a velké komplikace máme pak hlášené také z D1 na výjezdu z Brna ve směru na Vyškov. Na kilometru 208 je nehoda, kvůli které se tady vytvořila kolona.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
2: Během dneška nás čeká polojasná až oblačná obloha na severovýchodě a východě ojedinělé, zejména na horách s přeháňkami. Večer pak čekáme vyjasňování na celém území. No a teploty nám dnes vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Máme po zprávách, no a teď už si na Evropě 2 užijte Pavla Cejnera.
1: Ano, jsem tady a se mnou přichází další muzika One Republic a já vám všem přeju pěknej, skvělej pátek s Evropou 2.
4: Evropa 2.

River a The Jacket, taky Lenny, anebo Mimi Web, a potom tady mám jednu novinku, co se týká leteckého průmyslu. Něco se chystá, taková zajímavost, a myslím si, že zase jsme o krok jinde. Detaily už za chviličku, pouze na páteční Evropě 2.

Evropě 2. Tak, mám tady jednu takovou zajímavost. Zase jsme o krok někde jinde. Představte si, a je to zajímavost létání, protože já to létání mám rád. Britské aerolinie, nebudu říkat jaké, regionální, budou prvními v Evropě, které nasadí flotilu elektroletadel. Nejméně 5 strojů začne obsluhovat domácí spoje od roku 2029. Je rok 2026, já vím, nějaký rok to ještě potrvá, ale už je to doslova za dveřmi. Tady bylo uvedeno, že většina linek je, jejich linek je do 100 mil, což je zhruba 160 kilometrů, na což se elektroletadla Beta velmi hodí. Mají totiž maximální dolet 336 námořních mil, což je přes 622 kilometrů a dobytí vládnou mezi 20 a 40 minutami. No tak to je absolutně skvělá věc. Já jsem to tady čet úplně celý, nebudu vás tím zatěžovat. Každopádně už jenom tady ta zpráva je, že jsme zase o krok někde jinde. Elektroletadla začnou lítat. No já jsem jenom zvědavej, kdy začnou lítat auta a to už bude mazec jako na těch dálnicích i ve vzduchu. A to snad nevím, jestli chci úplně začít. Každopádně ta představa je vynikající. Za chviličku Alesso, Zara Larsson a já vám všem přeju stále hezký pátek a Kristýnkám všechno nejlepší k svátku. To přeje Evropa 2.

0: Evropa 2.
1: Ať už vás cest...
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Ty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Plážový míč od Dr. Max?
6: To se hodí.
5: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem... Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
12: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
13: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Steven Sanchez na Evropě 2. To je pohoda na maximum. Two Colors a nebo Luis Capaldi a nebo Chinaski už za chviličku na Evropě 2. 1:05, no a já tady mám pozvánku na celý víkend. Budeme rádi, když budete poslouchat Evropu 2. Máme pro vás celoletní soutěž, která probíhá i o víkendu. Detaily na Evropa2.cz. Dál bych chtěl připomenout, že tento týden sobotní den z Extravaganza začíná o hodinu dřív, kdy vás přivítá se svým hodinovým programem DJ Rockstar, tedy v 21 hodin, pozor na to. No a potom jedním z našich rezidentních DJů se o vás postará Michael Burian, to je sobotní večer. No a v neděli si společně můžeme střihnout od 18 hodin reprízu hitparády Evropa 2 Music Chart. Mimochodem hlasování je rozjetý na našich stránkách Evropa2.cz, můžete zahlasovat klidně hned. No a potom vás zvu na brzdu, brzda a nep jakoby show, na Sty Vojtáno Arny v našem éteru se svými nevšedními rubrikami. Takže pokud chcete se rozesmát a možná i rozhodit sandál jejich humorem, tak poslouchejte Evropu 2 v neděli mezi 20. a 22. hodinou. No a já vám teď ale přeju hezký pátek, nebudeme předbíhat, Kristýny mají svátek a vám, co slavíte narozeniny, taky velká gratulace z Evropy 2. Tak užívejme spolu. Odpoledne právě začíná.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
8: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letní slavných shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
10: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
12: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz.

0: Ladívá se Evropa 2, za 10 minut 13. hodina a Jindra dosvištěl do našeho studia doslova, viď? Ahoj.
1: Ahoj, je to tak.
0: Tak je pátek. Všichni DJové mají svátek, to si tady vždycky říkáme. No ale dneska mají svátek Kristýny, znáš nějakou týnku?
1: Ty bláho, kamaráde.
0: Mnoho já jich znám.
1: Já znám, no, protože to byla moje bývalá přítelkyně.
0: No tak vidíš to. A? Popřeješ ji nebo nepopřeješ?
1: No to bych jasně, že ji popřeju.
0: Jo? Tak to seš moc hodnej. Já bych chtěl popřát všem Kristýnkám, který nás právě teď poslouchají. Děvčata, Teddy Swims anebo Galantis a David Guetta už za chviličku pro vás k dnešnímu svátku. Jindra pokračuje, já se loučím. No a těším se v neděli u reprízy hitparády Evropa 2 Music Chart. Ještě jednou bych prosil, zahlasujte, protože vy musíte vytvořit ten žebříček, aby i příští týden jsme měli co vysílat. Tak Jindro, je to tvoje,
1: děkuji,
0: já se
1: děkuji.
0: Loučím, hezký víkend a hezký pátek a hezké léto všem.
2: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Každá princezna čeká na prince.
4: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz. Thank you.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odvíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Příští týden k nám ale znovu dorazí tropy. V českých pobočkách švédského nábytkářského řetězce IKEA jsou v plném proudu přípravy na neobvyklou akci. Poslední srpnový víkend se totiž ve všech prodejnách této obchodní sítě koná nevšední aktivita. Vybraní soutěžící dostanou do ruky ikonickou modrou tašku a taky časový limit pouhých 10 minut. Během nich se budou moci v oddělení doplňků nabrat cokoliv, co se jim do tašky vejde. A teď už Zuzka.
3: Z okresních měst ve Zlínském kraji zřídil v končícím volebním období dětskou skupinu pouze v Setín, a to ve dvou případech. V Kroměříži funguje dětská skupina zřizovaná radnicí od roku 2020. Zlín a Uherské Hradiště žádnou dětskou skupinu nezřizují a ani to neplánují. Stačí jim kapacity mateřských škol. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes odehrají čtvrtfinálové duely a Štvanice zažije dvě české derby. Nasazená jednička a obhajkyně titulu Marie Bousková hraje s pětkou Terezou Valentovou a druhá největší papírová favoritka Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Obě nejvýše nasazené hráčky ještě na turnaji nestratily ani set.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace hlásí D11 na 67. kilometru ve směru na Hradec Králové. Pracují silničáři, tak raději zpomalte. No a s možným zdržením pak počítejte na D1 na kilometru 324 ve směru na Brno. Pravým pruhem tady neprojedete, protože i tady se pracuje.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dne bude polojasno až oblačno, na severovýchodě a východě čekáme ojedinělé, zejména na horách přehánky. V západní polovině Čech bude skoro jasno až polojasno s teplotami v rozmezí 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás spousty zajímavostí připravených na další dvě hodiny, tak doufám, že se budete bavit s Evropou 2.
0: Evropa 2.

0: Tak tohle byl o to, song o tom, jak se narodíme pro to, aby jsme zemřeli. Born to die od Shabuzi. No, zajímavý téma songu a má samozřejmě chlapec pravdu. Nicméně, teď ještě jedna věc, která taky souvisí trošičku se smrtí nebo s ukončením jakési tedy etapy. A to je tedy etapa manuálního řazení v automobilech. Ono ještě v Evropě se to drží, jo, opravdu zuby nechty se drží, manuální prostě shifter, ale ve světě, teď o tom psali na Washington Post, mizí velmi, velmi raketovým tempem, velmi. Ještě je docela zajímavá souvislost s tím, protože asi dva týdny zpátky jsem čet velmi zajímavý článek, který tedy byl v nějakém medicinském žurnálu a vlastně tak nějak popisoval fenomén toho, že když jedete s autem, který právě má manuální řazení, takže skutečně zapojujete krásně jakoby větší část mozku, ty dvě hemisféry spolu hezky spolupracují v rámci toho, že teda správně podřazujete, anebo nesprávně, že? A tak dále. A vlastně, že se tím i jakoby podporuje bezpečnost v rámci jakoby té jízdy jako takový, že ten řidič má tendenci být víc přítomný. Asi to nebude fungovat samozřejmě ve všech případech. Určitě jsou bouračky i s autama, který mají manuální řazení. Nicméně byl tam právě jakoby to porovnání, že u toho automatu má ten mozek jakoby větší klid a větší pohodičku. Na druhou stranu by se to dalo vysvětlit i tak, že se naopak může právě zaměřovat a soustředovat se na ty důležité věci na ulici. Tak co? Vítáte to, že tedy mizí manuální řazení a nahrazuje ho automat. Asi jako dříve či později to samozřejmě bude už naprosto jasná věc. Na druhou stranu, automat tedy je lepší, co se týče třeba spotřeby. Jo? Ty moderní samozřejmě umí prostě řadit líp než člověk, takže jo, ale jasně, puristi, sportovní káry a tak dále, tam samozřejmě doufáme, že zůstane automat navždycky.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Všechno, co potřebujete na
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: To najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker.
11: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
12: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
13: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a zcela jistě je potřeba zmínit jedna novinka, která je dost zásadní tedy pro Českou republiku, protože jako první na světě přeletěl severní pól v ultralightu Čech. 72-letý pilot Jiří Průša úspěšně dokončil mimořádnou expedici. Na cestě nad severním ledovým oceánem se musel připravit i na krizový scénář, tedy včetně výcviků přežití, střelby a obrany proti lednímu medvědovi, což jako je dost nevyrovnaný fight. Jinak totiž nad Arktidou není kam nouzově přistát a pokud by se něco pokazilo, tak by musel několik dní přežít na ledu, než by dorazila záchrana. Čili úžasná věc, úžasný tedy počin, informovali o tom kromě jiného Seznam zprávy, takže Jiřímu gratulujeme ještě k těm ultralightům, protože tak jako, když člověk patří k té partě, co na nich lítá, tak musím teda jako ještě dodat, jo, abyste se neřekli, je, tak frajer přiletěl asi v rogalu. Dneska to, čemu se říká ultralight, tedy ultralehký letoun, má většinou do 600 kg s posádkou a hlavně teda je to ve své podstatě letadlo pro dva, který je naprosto vybavený nejmodernější avionikou, mnohdy i autopilotem, balistickým padákem, takže jako ultralight jako takový už dneska není zdaleka trubka potažená nějakou textílí a ono to nějak lítá, jo. Je to prostě už jako docela dobrá a spolehlivá mašina, tak jak samozřejmě to dokládá i v rámci toho přeletu tady nad severním pólem tahle ta ten úžasný počin českého pilota.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
0: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
0: Na Evropě 2.
9: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
10: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
12: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
13: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
2: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
3: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
2: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
1: Jo, taky se v sobotu asi uvidím s Petrem.
4: A Petr, on bude tady?
2: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
1: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
2: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Druhá hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. Rakousko dnes brzy ráno zasáhlo zemětřesení. Hasiči museli zasahovat třeba kvůli sesuvu skal. Lidé hlásí první škody. Otřesy zaznamenali také na Slovensku i v Maďarsku. Do Francie se vrátil vrtulník z hasiči z Česka na pomoc s tamními požáry. Nejhorší situace ohledně požárů panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě. Požár pustoší i další oblíbenou destinaci, a to Španělsko. Tamní vláda kvůli rozsáhlým lesním požárům vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze. Museli se evakuovat tisíce lidí. A teď už zamíříme do regionu.
3: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Po více než 19-hodinovém testovacím letu bez přestávky dnes z Francie do Austrálie doletěl letoun společnosti Qantas. Přistál v Melbourne. Airbus A350 je speciálně upravený tak, aby mohl absolvovat nejdelší lety na světě. Letadlo nepřepravovalo žádné cestující. Místo toho byla jeho kabina přeměněna na létající laboratoř, která měla monitorovat výkon letadla po celou dobu letu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Omezení platí až do 3. srpna na D8 mezi 19. a 17. kilometrem v obou směrech. V tomto úseku neprojedete levým pruhem. Zdržet se pak můžete taky na D6 na 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Blokují tady provoz práce na silnici.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz.

Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Čeká nás tady další hodina, mám pro vás připravený ještě velmi zajímavé věci. Tak držte vlnu a hezky odpoledne s Evropou 2.

Posloucháte Evropu 2. Pěkný den, doufám, že jste se dobře vyspali na dnešek. Koukám totiž tady na informaci, kterou zveřejnili BBC News, která řeší vlastně to, jak spí konkrétně tedy premiérka Japonska. Je to opravdu neuvěřitelný. Sanae Takaichi. Ona tvrdí normálně, že spí 0 až 3 hodiny večer tedy, jako přes noc. 0 až 3 hodiny, takže nikdy vůbec a maximálně 3 hodiny. Jestli to je vidět, no nevím, tady jsou nějaké jednání, samozřejmě politicky a tak dále. Nicméně tohle je skutečně teda veliká anomálie. Jako bylo by fajn, kdyby člověk biologicky byl tak nastavený, aby byl v pohodě i jeho organismus samozřejmě a buněčný zdraví bylo OK s tím, že spíte 0 až 3 hodiny denně. Ale kdybychom to měli aplikovat na takový ty oficiální tabulky, tak je to opravdu wow teda. Uvidíme, jak ještě dlouho bude mít tedy Japonsko tuto konkrétní tedy premiérku. No. Je to fakt mazec. Já jsem právě už viděl několik různých záznamů a výpovědí, kdy různí jako politici říkali, jak dlouho spějí. Myslím si, že tam byl jeden docela rekord a to bylo snad maximálně 4,5 až 5 hodin. To byl jeden český politik, mimo jiné. Ale tohle je teda nový vítěz a skutečně jako na bedně číslo 1. Nastav uši hvězdám. Hello, we're the band Coldplay. Catch you, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Ať už vás chce...
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Ty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Zději už tam budem?
10: Přestaň! Štěl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, tohle byla Eva Farna a Miraj. A teď poslouchejte, jo, jestli někam jedete, tak je tu velmi zajímavá informace ohledně toho, že do českých tedy vozů elektrických Tesla dorazil AI asistent Grok. Jo. 22. července totiž byla spuštěna softwarová aktualizace Summer Release, která tedy přichází s mnohými jako featuresy, jo, v rámci toho, co to auto vlastně pak umí. Je to docela zajímavý, nejen tedy, že AI vám může nějakým způsobem zpříjemnit cestu s tím, že si prostě s ním můžete jakoby povídat, ale zároveň tedy jako integrovaná součást vozidel umí teď Grok na žádost řidiče spouštět třeba navigační příkazy, jako je nastavení cíle, úprava tras, zajízdy dokonce a nebo objevování různých bodů zájmu. A pozor, kromě navigace umožňuje Grok řidičům telefonovat, vyhledávat oblíbené skladby nebo podcasty a upravovat nastavení klimatizace. Jo. To vše bez použití rukou. A ještě je tam docela jedna věc, která je zajímavá, že to má i nějaký jako speciální 18+ režimy. Určitě, kdo má Grok, tak ví, že si tam můžete třeba stáhnout, ať už jste žena nebo muž, protože jsou tam obě pohlaví potom, ty protější, to znamená, že jste třeba muž a máte rád ženy, tak si můžete stát jako anime, tam holku, která s váma jakože flirtuje. Jo, různě prostě, docela až jako už za hranou nějakých jako sexuálních věcí. A asi nejspíš teda tohodle se ty 18+ režimy v autě budou týkat. Že vám třeba bude říkat, že jste jako sexy u toho řízení. Hlavně, aby neříkala třeba přidej. Podobně. Ne, je to zajímavé, je to fakt jako úlet vidět, prostě AI v plné síle začíná být takhle vlastně implementovaná tedy v automobilech. Jo. Tady v tom případě je samozřejmě jak ten model AI, tak to auto od jednoho majitele, jo. Takže o to asi rychlejší a efektivnější to je, ale je to zcela jistý ukazatel toho, že tenhle trend bude pokračovat samozřejmě i u jiných automobilů. No, to jestli tam ještě zůstane režim 18+, nemyslím, to bude asi fakt jenom v rámci Tesly. Ale jo, v tomhletom stylu se je skutečně na co těšit.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
8: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

0: Posloucháte Evropu 2. Parádní den přejeme už samozřejmě s Ondrou Vodným, který mě jde vystřídat.
1: Dobré odpoledne, ale to není parádní den tohle.
0: Není.
1: Tohle je parádní pátek. To není den jako
0: to
1: každý jiný.
0: To je parádní
1: to
0: pátek.
1: To je parádní pátek, to musíme akcentovat, protože někteří v závěru prázdnin si myslí, že jako jsou prázdniny, ale no, já mám pocit, že jako na to se moc nehraje teda.
0: Jak pro koho, jak pro koho. Já jsem třeba jako zjistil, že příští týden mám tady dvojitý vysílání, že vlastně já jako prázdniny vůbec nemám například.
1: Ty nemáš žádný prázdniny?
0: No měl jsem prázdniny, že víš, já jsem si to vybral zase na začátku, což taky jako před tou sezónou někam jako je taky cesta, že jo.
1: Je to cesta, ale pak je to štve celý
0: Právě, víš, takže musíš jet ještě po sezóně.
1: Já bych jezdil průběžně vlastně pořád.
0: Tak,
1: a jen bych se jako občas vrátil, aby si ty tvoji kolegové nemysleli, že ses na ně úplně vykašlal.
0: Přesně tak, že jsi jako totálně za vodou, že taky jako chceš v té práci ještě bejt.
1: Přesně,
0: jako.
1: A oni pak mají ještě podezření, že máš hodně peněz víc než oni.
0: Ano, a to je taky, no.
1: To je taky blbý.
0: Kdyby náhodou bylo podezření, jakoby tady to, jo, tak choďte potom hůř, jezdíte hodně na dovolený a třeba choďte hůř v oblíkaný.
1: A třeba vůbec nejeste v práci.
0: Tak, zhubněte hodně, aby vlastně bylo vidět, že těch peněz zase tolik nemáte.
1: A kdybyste cokoliv dalšího chtěli poradit, tak se nás zeptejte, my vám to vymyslíme.
0: Přesně tak. Evropa 2,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 15 hodin, tady Evropa 2 a zprávy s Katkou.
2: Krásné odpoledne u zpráv. Nafta v Česku zdražila víc než jinde v Evropské unii. Ještě minulé pondělí byla přitom nafta na tuzemských pumpách třetí nejlevnější v EU. V neděli ale skončilo zastropování cen vládou a hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států unie o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvuje tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou třeba herec Jiří Lábus nebo herečka Aňa Geislerová. Slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda dnes večer. Promítat se bude snímek Virbel režiséra Tomáše Hubáčka. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Lidé v obtížné životní situaci mohou nově navštívit Centrum Žluté dveře ve Zlíně. Konzultace s pracovníky mají lidem sloužit jako první pomoc při ztrátě zaměstnání, domova, při závislostech nebo starostech s péčí o druhé. Cílem je nasměrovat klienty k řešení problému. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Probývalé světové šampiony Jiřího Praskavce a Víta Přindiše a také pro Kateřinu Bekovou bylo konečnou semifinále.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace dneska v průběhu dne hlásí v Praze v Evropské, kde probíhají práce na vodovodním potrubí, no a silničáři pracují taky na D7 mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Chomutov. Provoz je tady veden pouze jedním jízdním pruhem.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dneška bude polojasno až oblačno, na severovýchodě a východě ojedinělé, zejména na horách s přeháňkami. V západní polovině Čech máme skoro jasno až polojasno, no a teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra Vodný.
1: No a páteční odpoledne bude na Evropě 2 patřit Rehabovi, taky Terry Swims nebude chybět, tak pěkný pátek s Evropou 2.
0: Evropa 2.

15.18, posloucháte páteční Evropu 2. Konečně pátek, mohlo by se říct každý, kdo nemá prázdniny, a nebo ho třeba od pondělka prázdniny čekají. Tak ať už to máte jakoliv, věřte, že i běžná domácí práce vám může přinést nějaké to překvapení. Inspirací vám může být žena, která na Jablonecku sekala trávu a našla zlatý poklad. Fakt, normálně zlatý mince, který jsou více jak 100 let starý, který odevzdala a dostala za to nálezné ve výši 214 tisíc korun. To je hezký, ne? Trošku náročnější vyplacení, ale nakonec se penězům dostala a také dobrý občas se kouknout.

0: kolem sebe. Kromě toho, že vyhodíte nějaký ten nepořádek, třeba najdete i něco cenného. Ať vám to cinkne, ať budete kdekoliv. Måneskin a taky Kygo k tomu cinknou z našeho pátečního Maxima muziky. Jsme Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Ať už vás...
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Prosecco přesně v italském stylu.
10: To je Mionetto.
9: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
10: Mionetto.
9: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
10: Mionetto.
9: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
10: Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 21, posloucháte páteční Evropu 2, Meduza, Daila, taky Machine Gun Kelly budou hrát už za chvíli z našeho Maxima muziky. No a pokud vám neustále vyvolávají podvodníci, který vás chtějí obrat o peníze, tak vězte, že ať se vám to může zdát jakkoliv průhledný, tak jsou lidi, kteří tomu zkrátka podlehnou. Těch případů je strašně moc, dokonce teď s rekordním účtem asi, já nevím, 46 milionů korun, což je šílený. Tak koukám tu na jeden trošku pozitivnější případ v tom všem, a to ženy z Tišnovska, která takhle přišla po telefonátu o 100 000 korun s falešným bankéřem. Ten podvodník tvrdil, že je její účet v ohrožení, přesvědčil jí poslat peníze na dva zabezpečený účty. Byly to prakticky všechny celý její celoživotní úspory. No a po zjištění toho, že to je podvod, tak napsala na číslo, ze kterého volala SMSku dlouhou, vidí popsala svoji tíživou životní situaci a poprosila je o to, aby jí peníze vrátili. A světe divce, pachatelé jí částku skutečně poslali zpět. No, nic to nemění samozřejmě na tom, že to je trestný čin. A preventivní pravidlo k tomu patří, že banky nikdy netelefonují s prosbou o převod peněz na jiný účet. To si pamatujte a myslete na to, a i když samozřejmě se může stát cokoliv, tak ať se vám nestane nic podobného a všechny vaše úspory padnou na to nejlepší, co je nechcete. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
5: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
6: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénní koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No, povídej.
7: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Každá princezna čeká na prince.
10: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.
6: Vyhraj wellness pobyt pro dva na Lipně. Wellness Hotel Frimburg je resort přímo na břehu Lipna a na Evropa2.cz teď soutěžíš o dvě noci s polopenzí. Výhra zahrnuje celodenní vstup do akvaparku a rozsáhlého vnitřního i venkovního saunového světa i návštěvu unikátní expozice Svět pod hladinou. Čekají vás venkovní bazény, sauny a totální relax. Stačí správně odpovědět na tři otázky. Soutěž najdeš na Evropa2.cz. Relax na hotelfrimburg.cz. Držíme ti flek i v Kladně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Je 15.46 a tohle je Evropa 2, Machine Gun Kelly dozněl. No a pokud máte občas problém s tím, když si zakládáte účet na sociální síti, že vaše jméno není, nebo musíte přidávat různé číslovky a podobně, abyste vůbec našli uživatelský jméno, který by pro vás sedělo, tak podobně to je na WhatsAppu. Od dubna letošního roku postupně spouští uživatelská jména, nevím, jestli to doteklo už i k vám. Na místo sdílení telefonního čísla, tak stačí prozradit, jakou máte přezdívku na WhatsAppu, přes kterou vás tam někdo najde. To uživatelské jméno má mít 3 až 35 znaků, jen malá písmena, čísla, tečky a podtržítka a musí být volné napříč celou hierarchii mety, tedy přes Facebook, Instagram i WhatsApp. Takže pokud používáte stejné jméno na Instagramu, ověříte si ho, že existuje, tak pak ho můžete použít, pokud ne, tak je to smolíček, pacholíček a musíte vymýšlet něco, co bude sedět na vás. No, kéž by člověk mohl, že jo, dát si třeba, nevím, webovou stránku nějakou svoji na začátku nebo název účtu na sociální síti. A teď je to samé, když se podíváte macíček podtržíčko 469 nebo já nevím co, jenom proto, že člověk prostě nemůže najít to správné jméno. Tak přemýšlejte, co byste si dali, kdyby to ještě šlo a zkuste povýšit svůj WhatsApp ještě o level výš, ať vás tam pak ale někdo najde. Alex Warren do 16. a topiky topik nebude chybět. Teď pozvánka do kina od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmenému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Maximum tvý muziky. Maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 16. hodina, minuto k tomu, tady jsou zprávy Evropy 2 a Katka.
2: Krásné odpoledne u zpráv. Zbytek vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína se neodkladně zbourá. Oznámil to stavební úřad. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit. Konflikt byl natolik intenzivní, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil, aby znovu přistál na Kanárském ostrově. A my už se teď podíváme do regionu.
3: Stavba protipovodňového koryta na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku pokračuje i přes kritiku podle plánu. Povodí Moravy získalo potvrzení, že svým postupem neohrožuje vzácné a chráněné živočichy, na což na jaře upozornili ochránci přírody. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromso 1-0. Odveta je na programu za týden v Malošovické aréně.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Komplikace hlásí na D11 na 67. kilometru ve směru na Hradec Králové. Pracují tady silničáři, tak raději zpomalte. No a s možným zdržením pak počítejte na D1 na kilometru 324 ve směru na Brno. Pravým pruhem tady neprojedete, protože i tady se pracuje.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Zítra bude slunečno, postupně k nám začne proudit teplý vzduch od jihu. Teploty tak na většině území překročí letních 25 stupňů, v nejteplejších oblastech bude až 29 stupňů Celsia. V neděli pozdě odpoledne a večer nás pak opět přijde studená fronta. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra Vodný.
1: Konečně to vypadá, že se teplo vrátí na víkend, to je dobrá zpráva, stejně jako One Republic a Joel Corey, ty přidám za chvíli. Tak pěkný pátek s Evropou 2.
4: Evropa 2.

0: Imagine Dragons na Evropě 2 v 16.20. No a pokud máte hodinky chytrý, nebo cokoliv, co měří, kolik kroků jste nachodili a cílíte na 10 000 kroků denně, tak pozor. Údajně to je jenom marketingový mýtus, který pochází z reklamy jedné japonské firmy ze 60. let. Reálné zdravotní benefity se saturují kolem 7 000 kroků za den. Jo? 40% snížení rizika demence u lidí, kteří ušli 7 000 kroků versus 2000 kroků, jsou dokázaný, ale nová analýza dat jedné britské biobanky u více jak 33 000 dospělých, který sledovala ve dlouhém čase, zjistila, že lidé, které chodí v souvislých blocích, mají výrazně nižší riziko kardiovaskulární smrti. A to chcete. Takže i při stejném denním počtu kroků, jako ti, co chodí rozdrobeně, je to lepší. Takže 10-minutová procházka hned po jídle sníží glykemii o 30% lépe než stejný kroky mimo tohle okno, po kterým třeba, nevím, děláte něco úplně jiného. Takže praktickým závěrem je, že 45 minut hůze v kuse dá víc než 10 000 rozdrobených kroků během celého dne. Jak s tím naložíte, na vás, ale pokud jste dneska ještě nikam nevyšli, nejvyšší čas začít. Two Colors a Katy Perry k tomu přidám do správného šlapacího tempa Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Plážový míč.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: 16.34, páteční Evropa 2 a pro někoho možná čas vyrazit na dovolenou letadlem, nebo jste letadlem letěli, tak určitě víte, že stále platí to, že když má letadlo zpoždění, tak z toho můžete něco vytřískat podle nějakých pravidel. Ale pozor, bude vás zajímat novinka. Evropská unie po 20 letech konečně schválila nový pravidla pro cestujícím letadle a to je velmi dobrá zpráva. Takže stále zůstává, když ti letadlo poletí se zpožděním aspoň 3 hodiny, máš nárok na kompenzaci od 250 do 600 eur, podle toho, jak daleko letíte. Ale nově máte na to, aby si ty peníze zažádal celých 9 měsíců, předtím to byla kratší doba. Malá taška nebo batoh do kabiny musí být zadarmo. To je exkluzivní novinka, kterou asi pocítíme všichni při nákupu letenky. Navíc, když si chcete vytisnout papírovou polovní vstupenku, tak aerolinky vám to musí umožnit. Teď nově se často stává, že vám nutějí svoji aplikaci, kam si to musíte stáhnout. Ne, nově to bude i tak, že když budete chtít, tak vám to vytisknou. No a rodiny s dětmi mají mít místa vedle sebe bez jakýhokoliv příplatku, takže konečně aspoň lehký posun. Ještě teda za mě přidat povinný jídlo a já nevím, povinný vstup do salonku, bude to kompletní, ne? Co říkáte? Šťastný let, pokud někam budete vyrážet. Cyril a Miles Smith k tomu budou za chvíli Evropa 2.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar naskat.
6: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
13: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Miles Smith v 16:47 na Evropě 2 je vždycky dobrou zprávou, když se objeví cokoliv, co pomáhá s léčením nevyléčitelných nemocí. Vědci v Americe testovali personalizovanou mRNA vakcínu, která má pomáhat s rakovinou slinivky, která je jedním z nejsmrtelnějších nádorů. V Česku přežívá 5 let jen 6% pacientů. No a tahle personalizovaná vakcína byla testovaná na 16 pacientech, vyrobená na míru z genetického materiálu odebraného z nádoru, a u 8 pacientů se úspěšně aktivovala imunitní armáda, která po 6 letech z těchto 8 pacientů dokázala udržet naživu 7. To je u téhle nemoci obrovský průlem. Je to studie, kterou vede jistý muž z Memorial Sloan Kettering New Yorku. Ta studie byla zveřejněna v prestižním časopise Nature a farmaceutické firmy už zahájily rozsáhlejší druhou fázi testování, což je dobrá cesta k tomu, aby se i tohle posunulo dál. No, není to jediná věc, která si trápí lidstvo, ale vždycky jsou tyhle zprávy dobrý, takže klobouk dolů všem, kteří dělají tyhle důležité věci v životě. Endless Summer k tomu nejen posíláme z Evropy 2.
1: Evropa 2,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 17 hodin, 2 minuty k tomu, tady je čas na zprávy Evropy 2 s Katkou.
2: Krásné odpoledne. Čeká nás opět letní počasí. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů Celsia. V neděli se už ale bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. Příští týden k nám ale znovu dorazí tropy. V českých pobočkách švédského nábytkářského řetězce IKEA jsou v plném proudu přípravy na neobvyklou akci. Poslední srpnový víkend se totiž ve všech prodejnách této obchodní sítě koná nevšední aktivita. Vybraní soutěžící dostanou do ruky ikonickou modrou tašku a časový limit pouhých 10 minut. Během nich si budou moci v oddělení doplňků nabrat cokoliv, co se jim do tašky vejde. A teď už Zuzka.
3: Z okresních měst ve Zlínském kraji zřídil v končícím volebním období dětskou skupinu pouze v Setín, a to ve dvou případech. V Kroměříži funguje dětská skupina zřizovaná radnicí od roku 2020. Zlín a Uherské Hradiště žádnou dětskou skupinu nezřizují a ani to neplánují. Stačí jim kapacity mateřských škol. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Po více než 19-hodinovém testovacím letu bez přestávky dnes z Francie do Austrálie doletěl letoun společnosti Qantas. Přistál v Melbourne. Airbus A350 je speciálně upravený tak, aby mohl absolvovat nejdelší lety na světě. Letadlo nepřepravovalo žádné cestující. Místo toho byla jeho kabina přeměněna na létající laboratoř, která měla monitorovat výkon letadla po celou dobu letu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Omezení platí až do 3. srpna na D8 mezi 19. a 17. kilometrem v obou směrech. V tomto úseku neprojedete levým pruhem. Zdržet se pak můžete taky na D6, na 76. kilometru ve směru na Karlovy Vary blokují provoz práce na silnici.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude slunečno, postupně k nám začne proudit teplý vzduch od jihu, teploty tak na většině území překročí letních 25 stupňů, v nejteplejších oblastech bude až 29 stupňů. V neděli pozdě odpoledne a večer nás pak opět přijde studená fronta. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Ondra Vodný.
1: Poplatky a zase poplatky, na kde si na nich připlatíme, tak to vám prozradím už za krátkou chvíli, tak ať jste ve střehu sombr k tomu Evropa 2.

Funk a Pharrell Williams v 17.18 na Evropě 2. Krásný hudební spojení, který otevírá páteční podvečer před víkendem každého, kdo nemá úplně prázdniny, a myslím, že takových je spoustu. Tak snad vás úplně nepotěší taky to, že když už něco vyděláte, hodíte to do banky, tak hodně toho zmizí v různých poplacích. Velký český banky zavádějí novou vlnu zdražování a spoustu z těch velkých vám teď začne účtovat za spoustu nových věcí, něco, na co jste nebyli zvyklí. Jo? Jsou banky, které si začnou nově účtovat za zpracování trvalého příkazu nebo souhlasu s inkasem, pokud ho zadáte na pobočce, taky při výběru většího množství mincí u jedné banky, kde si vemou za to skoro 5% částky minimálně 150 korun, což bylo dřív zdarma. Jsou banky, které teď hlavně o prázdninách zase u druhé mezinárodní platby zdarma přidají s každou další 1% z částky, minimálně 300, maximálně 1500. Prostě poplatku je víc než dost a člověk se v tom moc nevyzná, prostě udělá, co potřebuje, že jo, a neřeší. Trend je jasný, banky tlačí klienty hlavně do aplikací, kde za to ušetříte a každý úkon pak na pobočce něco stojí, což docela dává smysl. Nicméně podle statistik České národní banky inflace v červnu klesla na 1,5%, reálně ale platíme za bankovní služby víc, tak dejte pozor, než něco uděláte, zkuste zjistit, jestli není nějaká cesta, jak to udělat zadarmo, levnější. Každá kačka se bude na prázdniny hodit. Monodream, The Evanier, to přidám za chvíli na

0: Evropy 2 z Maxima muziky.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Když uvidíte Albert.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

vypadá muzika, která má nastartovat na víkend na Evropě 2 The Avenir a Ultra na té. Bude k tomu Harry Styles a Madonna za krátkou chvíli. No, víkend před námi a pokud se chystáte na to, že se teplota vrátí zpátky na nějakou tropickou hranici, čekáte dobře, zítra už by to mohlo být zajímavý. Opět teplotně, tak až budete chystat něco dobrýho pro návštěvy, tak mám pro vás tip a recept letošního léta a je to meloun. Neledejaký, když totiž zkombinujete vodní meloun a sýr feta, tak vystřelíte návštěvu z bot doslova do písmene. Za 5 minut je to připravený, je to levný a základem je nakrájený vodní meloun, kostky nebo drolená feta a čerstvá máta. Zakapejte trošku olivového oleje, šťávy z limatky a máte vyděláno u přátel. Tak zkoušejte, snad vás s tím nepošlou někam. Evropa 2. Žhavý novinky Evropa.

0: Nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

0: Posloucháte páteční Evropu 2 a kdybyste nevěděli, co s víkendem, tak zkuste ledovou koupel neboli cold plunge. To je největší wellness trend letošního roku, i když někteří už to dělají, já nevím, třeba od covidu, tak z nástroje letních sportovců se stává mainstreamový lifestyle, kdy si lidé pořizují domů sudy na zahradu, do které dávají vodu, která je ledová. Má to spoustu prokázaných efektů, jakože pak máte lepší náladu, jasnější hlavu, posílejte imunitu, máte kvalitnější spánek, regenerujete svaly. Zásadně je tam ale ta teplota vody, která je efektivní v rozmezí mezi 10 a 15 stupně Celsia, přičemž nevím, jestli jste někdy testovali svoji studenou vodu doma. Já jsem testoval teda a moje studená voda doma měla 23 stupňů Celsia, což je o tohle vzdálený, je to celkem teplá voda. Pro začátečníky doporučení je vydržet 1 až 3 minuty, ne víc, nějak to netlačit hnedka ze začátku. A dobrý je to taky kombinovat se saunou nebo dechovým cvičením. No, takže pořiďte si domů sud a hurá pokračovat ve svém zdraví, aby na září a na podzim vyhnalo všechny rýmičky z domu. Po 18. hodině večer na maximum, Petr s Ondrou, to si taky nenechte ujít. No a k tomu docela ještě třeba bere, jsme Evropa 2.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
4: Evropa 2. 18+.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Hezký podvečer. Nafta v Česku zdražila víc než jinde v Evropské unii. Ještě minulé pondělí byla nafta na tuzemských pumpách třetí nejlevnější v EU. V neděli ale skončilo zastropování cen vládou a hned druhý den přišel propad v žebříčku 27 států unie o 7 míst. Diesel v Česku za týden zdražil o více než 4 koruny za litr a jeho cena stále roste. Rakousko dnes brzy ráno zasáhlo zemětřesení. Hasiči museli třeba zasahovat kvůli sesuvu skal. Lidé tak hlásí první škody. Otřesy zaznamenaly také na Slovensku i v Maďarsku. A teď už se podíváme do regionu.
2: Praha by mohla v září vybrat dodavatele přestavby bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion. Veřejná zakázka už skončila a o vítězi rozhodnou po prázdninách městští radní. Nový stadion by se mohl otevřít začátkem roku 2028. Přestavba areálu má stát zhruba 105 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Do Francie se dnes vrátil vrtulník z hasiče z Česka na pomoc s tamními požáry. Nejhorší situace ohledně požáru panuje v Nové Akvitánii v departementu Gironde na západě. Požár pustoší i další oblíbenou destinaci, a to Španělsko. Tamní vláda kvůli rozsáhlým lesním požárům vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze. Museli se evakuovat tisíce lidí.
0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace dnes v průběhu celého dne hlásí v Praze z Evropské ulice, kde probíhají práce na vodovodním potrubí, no a silničáři pracují taky na D7 mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Chomutov. Provoz je tady veden pouze jedním jízdním pruhem.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra bude slunečno, postupně k nám začne proudit teplý vzduch od jihu a teploty na většině území překročí letních 25 stupňů. V nejteplejších oblastech bude až 29 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Ondra s Petrem.
3: Osmnáctá odbyla a my pokračujeme dál.
4: No, jsme tady pořád, prodloužená jízda, jedeme dál.
3: A jedeme.
0: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a startujeme páteční večer na maximum.
1: Je to tady pátek 24.7. To znamená, že je blíž do Vánoc než od Vánoc. Chápeš mě, ne?
0: To je pravda.
1: To je viď.
0: No a zároveň to znamená, že to je, nebo před námi je poslední červencový víkend. Ten další už bude srpnový.
1: No,
0: polovina prázdnin se blíží.
1: To nevím, jestli ti, co mají prázdniny, rádi slyšeli, že to takhle rychle utíká.
0: No, rodiče mají radost.
1: Jo, to je pravda.
0: Ti už se těší.
1: To je pravda.
0: No každopádně, dneska klasický program, probereme zásadní události dnešního dne. Budou songy na přání 257-400-888, bude taky song za trest.
1: Kolem 3/4 a k tomu za chvilku i Petr Švancara a blíží se začátek fotbalové ligy.
0: To je další událost tohoto víkendu. No a kdo jiný by to měl okomentovat než fotbalový expert Evropy 2, Petr Švancara.
1: Za chvilku začíná večer na maximum.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Tady je Evropa 2, páteční večer na maximum a nechybí Švanci.
2: Strašně se těším na víkend, chlapci, zdarec.
3: Kluci, začíná fotbalová liga.
2: No, jsme rádi, že i ty, no, který sotva umí spadnout nebo utíkat, to ví.
3: Naopak. No,
2: je plno dobrých zápasů a dva brněnský kluby postoupili.
1: Tak to je to zajímavé, že letošní ročník má dva nováčky a oba dva jsou z Brna.
2: Strašně se těším na Flintu ze Sparto. Jo, to zas bude huko. To jsou ty zápasy, které nám chyběly.
3: Flintu ze Sparto?
2: Ano, Sparta si odveze maximálně kocovinu. Jsem rád, že teďka plno Spartanů to přeplo. Ne, těším se na to, oba brněnský kluby. Artis hraje v pondělí, asi je někdo si říká, proč se o tom bavím, mám tam kluka.
3: No to jsem teďka chtěl říct, že tam hraje mladý Švancina.
2: Ano, je tam v kádru, tak samozřejmě uvidíme, zda vůbec zůstane, anebo jestli třeba nepůjde někam na hostování, protože má pořád 19, nevím, jestli to na něho není velký skok.
3: To je jak Jamal.
2: No, podepsal úplně stejnou smlouvu teď. Tak se mějte, já valím.
3: Ahoj.

0: Večer na Maximum, posloucháte páteční Evropu 2 a teď poprvé diktujete muziku.
1: 257 408 888, známe telefonní číslo, kdo ho vytočil? Halo, halo.
2: Halo, slyšíme se?
1: Ano.
0: Ano.
1: Kdo tam?
2: Ahoj, tady Natálie.
0: Tak, Naty, vítej u nás na Evropě 2. Jaký máš pátek?
2: No, mám pátek takový náročný, až teďka právě utíkám z práce a ještě mě čeká dlouhá cesta domů, tak bych chtěla zahrát nějakou fajn písničku.
1: Dobře, a jakou konkrétně?
2: Šlo by taková ta Hey Dear Delilah, nebo něco takového se tam zpívá.
0: Hey Dear Delilah, da da da da,
2: jo,
0: Plain
2: jo,
0: White Teeth.
2: Ano.
0: Ty to jsme ale dlouho nehráli.
2: Fakt jo.
0: No, co tě navedlo na tuhle píseň?
2: No, na mě poslední dobou nějak často vyskakuje na Spotify, vůbec nevím, jak ten algoritmus funguje a mám ji ráda tak na zlepšení nálady a zkrácení té cesty.
1: Není problém, rádi zahrajeme.
0: My jsme jak Spotify Premium, bez reklam. Skoro.
1: Skoro.
0: Skoro.
1: Tak hezký pátek, hezký víkend, měj se krásně.
0: Čau.
2: Děkuju vám taky, kluci, ahoj.
3: Večer na Maximum.

0: ať jste kdekoliv, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Díky za to.
1: Dneska máme ještě pátek 24. července, ale už se chci zaměřit na zítřek, na sobotu 25.
0: Já myslel na Vánoce.
1: Ne. Chceš se bavit o Vánocích?
0: No.
1: Tak až za chvilku, já mám teďka připravený něco jiného. Zítra 25. totiž jednak bude mít narozeniny Pokáč, náš oblíbený hudebník.
0: Je, přejeme všechno nej.
1: Zároveň bude slavit narozeniny Joey z Přátel, neboli Matt LeBlanc. Jo, Joey prostě.
0: Jo.
1: Ale co je nejdůležitější, zítra má svátek Jakub. Vzpomeňte si na Jakuby kolem sebe, protože velmi pravděpodobně nějakého znáte. Jakub je ještě pořád, a dlouhé roky to tak je, nejoblíbenější jméno v České republice.
0: Vlastně k němu i přes rádio máme celkem blízko. Leoš má syna, to je Kuba.
1: Je to pravda. A třeba v loňském roce 2025 se narodilo 1320 Jakubů. Je to nejoblíbenější jméno u novorozenat minulý rok.
0: Čili, jestli někomu někdy skrz éter Evropy 2 přát k svátku, no tak to uděláme teď správně.
1: Jak to myslíš?
0: No, že jich je nejvíc, že jinak to třeba nemá smysl. Víš, někdy jich je třeba 1000. Teď jo. Z té tisícovky poslouchá 5.
1: No.
0: Ale dneska je ta pravděpodobnost, že Jakub bude poslouchat a zítra má svátek, ta největší.
1: No, spíš jsem to myslel tak, abyste se už připravili. Zítra budou mít Jakubové svátek. Už dneska kupte třeba čokoládku. Jo, už ráno hnedka mu můžete popřát, protože od večera budete připraveni. Díky Evropě 2.
0: Čokoládku.
1: No. Já mám rád čokoládku.
0: No, jenže nejsi Jakub. Ty jsi Ondra z Moravy a proto dostáváš pořád slivku.

0: two listeners, it's Alec here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoy, Tim Hartley with Fastport,
3: and you can head over to Europa, yeah.
4: Nastav uši hviezda.
5: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
4: Evropa 2.
6: Víte, co povýší každý?
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: Letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
14: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do vysílání Evropy 2.
1: Kdo nás vytočil nejrychleji? Haló?
2: Haló, haló, Nazar, tady Pepa.
1: Ahoj Pepo, kam tě zdravíme?
2: Zdravíte mě do Riccione.
0: Riccione? To je něco jako Bibio. Riccione. To je něco jako Bibio, ne?
2: To je kousek vedle, ale jezdí se mín Čechů.
0: Aha, no vidíš.
1: Takže Itálie.
2: Yes.
1: Aha. Je dobrý. Ahoj, Itálie.
0: To je hezký, že posloucháte i v Itálii. Jak se tam máte? Dobré počasí?
2: Jo. Dobrý, dobrý. Trošku pod mrakem, ale dobrý.
0: To akorát, super. Co můžeme zahrát do Itálie?
2: Tak jelikož jsme v Itálii, tak bych chtěl zahrát Sarache Petiamo, ale nevím, jestli to říkám správně.
0: To já myslím, že určitě.
1: My jsme ti rozuměli, takže v pohodě.
2: Ricky Poveri.
0: Ricky je Poveri.
1: Dáme ti to tam, pro koho to bude?
2: Bude to pro moji manželku Zdeňku a pro celou moji rodinu.
1: Tak užívejte. Co je tak jako v Itálii největší tahák, který tě tam táhne?
2: Asi jídlo. Tady to nemá obdoby, konkurenci vůbec. A máš... Kamkoliv přijdete, dostanete dobré jídlo.
1: A máš předvečeří ještě pořád?
2: Ano. Ještě předvečeří.
1: No a
2: nemám
1: co bude?
2: Nemám all inclusive, takže nechám se překvapit.
0: Co dům dal, takzvaně.
1: Jo, co manželka uvaří? Tak. Něco českýho. Vajíčka, chleba.
2: Podíval jsem tam lunch meet koukat z tašky. No,
1: ale prostě klasický italský jídlo, tak si to užij.
0: Ahoj.
2: Díky moc.
1: Díky. Ahoj, čau.
2: Ahoj, čau.

0: Ladíte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Myslím si, že ten příběh, o kterém teď vám budu vyprávět, tak o tom se jednou natočí film.
0: Fakt?
1: Jo, představte si španělskou galerii.
0: Ještě než to řekneš, tak jak se ten film bude jmenovat? Navnaď nás.
1: No, když bych řekl název, který mě napadl na první, tak bych vám prozradil, co se dělo. Aha. Myslím, že ten film by se mohl jmenovat Podvod na druhou.
0: Podvod na druhou. Takže jedná se o peníze.
1: Odehrálo se to ve Španělsku, no. Mohl by se to jmenovat Podvod, ole! No, tak jedná se o to, že ve španělské galerii moderního umění prodali obraz. Chopila se toho nějaká agentura, která to měla na starosti a prodala obraz a prodala ho skoro za milion.
0: Českých.
1: Říkám to v přepočtu, jo. Za milion. A zajímavý teda bylo, že potom se ukázalo, že ten obraz byl falešný. No a samozřejmě probíhalo vyšetřování, bla, bla, bla, bla, bla. Kdo za to může, proč to nezjistili a tak dále. No a začalo to být zajímavý ve chvíli, kdy se ukázalo, že ti, co ten milion zaplatili, zaplatili falešnýma prachama.
0: A jaký jsi chtěl ten původní název?
1: Podvodníci podvedli podvodníka.
0: Moc dlouhý.
1: No, podvod na druhou podle mě sedí.
0: Dobrý. 18 až 20. Ondra Urban
2: a Petr Hříbal. Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Evropa 2.
7: Maximum muziky. Maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. A protože za chvíli bude 3/4, chystáme song za trest.
1: Je pátek, a proto můžeme klasicky říct, před víkendem musíte mít čistou hlavu, do těch volných dní i s volnou hlavou.
0: Jednoznačně. No. A proto 257-400-888. Jestli vás někdo nasejřil, dejte vědět a zahrajte mu song za trest.
1: Pojďte do toho, objednávejte song za trest za chvilku na Evropě 2.

0: trest.
1: Evropa 2, večer na maximum a song za trest.
2: Kdo je na drátě, kdo bude dneska trestat?
3: Ahoj, to jsem já, Michael.
2: Ahoj, Michael, to jsme my, Evropa 2.
1: To jsme my, co držíme ti flag na zemi.
2: Michael, koho chceš potrestat, povídej.
3: No, chtěl bych potrestat kamarádky nevlastního tátu.
2: A proč?
3: Vyhodil je z domu.
2: Aha,
1: no počkej. A
3: po 20 letech skoro.
1: Proč se to stalo?
3: Protože si našel přítelkyni jinou.
2: A on vyhodil svou nevlastní dceru z baráku?
3: Nevlastní dceru i se jí maminkou.
2: Jo, takhle, i s maminkou. Jo, rozumím tomu. Po 20 letech to asi bolí teda, to je nepříjemný.
3: To je určitě, jo.
1: Počkej, takže on s tou paní byl 20 let.
3: Tak, přesně tak.
1: Tý kámošce bude plus...
3: Bude
1: starší, že jo?
3: Jo.
1: Jasně. A teď jako měli domov, bydleli u něj a on je vyhodil, tak. Jo.
3: A to ještě mezi tím spolu to jako vybudovali, protože maminka na úkor prodala i byt.
1: Mhm. Jo.
3: A ona do toho dala peníze, ale bohužel to nám nešlo nic udělat, že byl na katastru on.
1: Jo.
2: A kam šli?
3: A všechno stopil, ještě ty papíry, to víš, to jsou hrozný osudy.
2: No a kam šla kámoška s maminkou?
3: Někde tady se motají taky do nějaké vesnice.
2: Jo, takže měli ke komu jít aspoň.
3: Jo, to měli, no.
1: Ježíš,
3: a hlavně jim pomohli ještě dobrý lidé.
1: Já jsem myslel, že to bude happy end, že právě voláš, že jste k tobě nastěhovali.
3: Ne, to ne.
2: Michael volá, jestli by se mohli k někomu nastěhovat.
1: Jo, Michael volá, jestli někdo nemá volný kvartír. No.
2: Tak to je zlý.
1: Jo, život je někdy fakt drsnej. Tak je nám to jasný. No počkej, a fakt v tom byla jenom ta jiná nová přítelkyně?
3: No já si myslím, že určitě jo, 100% jo.
1: No tak myslet
3: je někdy... Myslím si, že taky to měl jako připravený taky.
2: Tak mu můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď se do něho opřít.
3: Jo, dobrá. Takže pane JS, na každou svíni se vaří voda. Song
2: za trest. No teďka co zvolit jako song za trest? Mě teda napadlo, že teoreticky by šlo zahrát Kde domov můj.
1: A nebo Nedvědy, podvod.
2: Jo, jdem na to, Evropa 2.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: mi to líbí.
1: Podvod, tak se jmenoval dnešní song za trest na Evropě 2 a myslím, že ten název naprosto vystihuje to, o čem to dneska bylo.
2: Jednoznačně přiléhavé. Bylo to o pánovi, o muži, který po 20 letech vyhodil svoji partnerku a taky svoji nevlastní dceru. Nazdar, nemají kde bydlet.
1: A údajně je to kvůli nové partnerce, milence.
2: Jo, jo, nová holka, nazdar, tak šup.
1: No, těžká situace. Na druhou stranu musíme říct, my jsme teda ten příběh slyšeli jenom z jedné strany. Otázka, jak by to podal pán.
2: Ten pán. A na to se můžeme těšit třeba v pondělí.
1: Myslíš, že zavolá?
2: Hele, jestli se to k němu dostane, jakože myslím, že se to k němu dostane, tak v pondělí má telefonní ústřednu u nás na Evropě 2 otevřenou.
1: Jestli se to k němu dostane, jakože se to k němu dostane, tak v pondělí na nás čeká tady na ulici před rádiem a rozbije nám držku. To ti povídám.
3: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
5: Snímek Mistryně pojednává o mezilidských vztazích a podle režiséra Bohdana Karáška je to povídací film. Natáčel ho v Liberci a v Jablonci nad Nisou. Hlavních rolí se ujali Marie Švestková a Jiří Havelka. Ve filmu se objeví také Tatiana Medvecká. Lékařku Moniku poznáváme v momentě, kdy má na dosah prakticky vše, co si vysnila. Dopisuje disertační práci na téma, jímž doslova žije, a za 4 měsíce má porodit dítě, o které se roky marně snažila.
6: Já tě miluju. Mám pocit, že jsem ti to strašně dlouho neřekl.
5: Manžel jí miluje, od okolí slyší, že jen kvete, jenže ona to uvnitř cítí překvapivě jinak.
7: Jo, taky jsem v sobotu asi uvidím s Petrem.
6: A Petr, on bude tady?
5: Když jí osud zavane do cesty bývalého partnera a životní lásku Petra, všechny ty hluboko uložené pochyby a nejistoty musí najednou ven. Stačí, aby se s Petrem prošli, promokli a uschli.
7: Kdyby to tehdy s Petrem vyšlo? 1000krát omletá otázka.
5: Film Mistryně je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Bylo 7, posloucháte Evropu 2, kde pokračuje Večer na maximum s Ondrou a s Petrem.

0: broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: I po 19. hodině posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
2: Je 24. července, což znamená, že za 5 měsíců je tady štědrý den.
1: No jo, štědrý večer dokonce.
2: Pojďme říct, ty to vždycky říkáš, je to tvoje oblíbený, v tuhle dobu už budeme možná rozbalovat dárky.
1: No co, to už budou rozbalené dárky a koukáme na pohádku v podstatě.
2: Tak a pojďme si říct, je 24.7. a jak to bude letos na Vánoce vypadat? Pozor, Vánoce totiž vychází na čtvrtek. 25. je v pátek, aha, 26. v sobotu. Takže když si vezmete 3 dny, to znamená od pondělí tak, až do 23.
1: Pardon, takhle, 4 dny volna máme garantovaný. Čtvrtek, pátek, sobota, neděle. To je garantovaný.
2: Jo, ano. Jo. A když si to ještě domluvíte tak, že si vezmete volno od pondělí 21., úterý 22., středa 23., tak máte 9 dní volna v kuse, protože od soboty, volný víkend, ano, 19. až do neděle, ano, 27. Když si mezi svátky vezmete ještě další 4 dny volno, tak jdete do práce až v lednu 2027 a máte 16 dní volna v kuse.
1: Vezmete si 7 dní dovolené, ale máte 16 dní dovolené.
2: 7 dní dovolené zařídí, že máte 16 dní volna v kuse. Jinak řečeno, víc než 2 týdny volna.
1: To je dobrý,
2: že jo?
1: A je dobrý to říkat takhle v červenci, protože budete mít náskok před vašimi kolegy.
2: No jasně.
1: A to volno si můžete vzít. Rychle, než to udělají oni.
2: Je to takový trošku na chocholouška, na blázinec, jakože přijdeš za šéfem o prázdninách. Chci volno a on, teď o prázdninách nějaká letní dovolená. Ne, Vánoce.
1: Já toho chocholouška myslel jako, že budeš 16 dní se svou rodinou. To bude na chocholouška.
2: Léto na maximum.

0: Páteční večer na Maximum, posloucháte Evropu 2.
1: Mám tady zajímavost pro všechny milovníky koček.
0: I kocourků.
1: Určitě, prostě čtyřnohých zvířátek, protože vědci mají na stole injekci, která jim může výrazně prodloužit život. Totiž kočičky často umírají na chronické onemocnění ledvin. Je to jedna z nejčastějších příčin úmrtí starších koček. Postihuje miliony domácích mazlíčků po celém světě.
0: Což zas není takový problém, protože má dalších 8 životů.
1: To je pravda. I přesto výzkumníci v Japonsku pracují teda na odstranění této
0: nemoci. No pozor, já jsem zase čet jinou věc, že ne každý národ, ne každá kultura má těch 9 životů u kočky.
1: Aha.
0: Některé kultury mají třeba jenom 7, my máme 9 a Japonci můžou mít jenom jeden život. Čili narodit se kočkou v Japonsku není nic moc.
1: Evidentně ne, ale mají teda na stole ve vývinu takovou injekci, která by dokázala zlepšit funkci ledvin a mohla by umožnit více kočkám žít výrazně déle, dokonce by se některé dožívaly 30 let věku. No ale teď si vem, teď to vynásobíš těma 9.
0: No, tak schválně.
1: To je 270 let?
0: Nazdar.
1: 270 let.
0: Kde jaká želva by záviděla? 18 až 20.

0: a my jsme hned vedle, takže nemáme kam chodit cvičit teďka.
1: A jakože vám to taky schořelo trošku, anebo je to nebezpečné tam teď chodit?
0: No je to nebezpečné, protože ono to nespadlo celý, že jo?
1: Jo.
0: Ta vedlejší budova, takže se tam teďka nedostaneme a tlousneme a musíme chodit na koupák s břichama, tak doufáme, že nám to brzo otevrou zase.
1: Takže vlastně jako vaše stroje a činky jsou v pořádku, těm se nic nestalo, ale nemůžete tam se pohybovat.
0: Přesně tak, no. Činky jsou v pořádku, ale nepustil nás tam hasiči zatím.
2: Hele, stejně to je smutný věc, že ve Zlíně je jedno fitko, v takovém městě.
0: To je totiž největší fitko v kraji.
1: Dokonce v kraji?
2: Ne, víš, že nejdete do jiného. Já chápu, že ho milujete, ale když člověk chce, no tak by si chvilku zacvičil jinde a pak se tam nějak dostanete, ne?
0: No jo, a já jsem starý, já nemám rád změny, víš?
2: Jo, tak. Já chápu.
1: No. A nebo jsi majitel toho fitka?
0: To určitě ne.
1: Rozumím. Okay.
2: To je majitel velkých svalů.
1: Tak Bena vám zahrajeme, do Zlína posíláme pozitivní energii, ať se to brzy vyřeší a ať se daří.
0: Bomba, děkuju.
2: Ahoj, čus.
0: Ahoj,
1: čau. Večer na Maximum.

0: se svým synem ho dali dohromady.
1: Jo.
0: Historicky jsme o tom mluvili, možná rok a půl, možná dva roky zpátky.
1: Ano.
0: A teď si představ, že to auto pořád jezdí a už na něm najeli 10 000 kilometrů.
1: To je dobrý.
0: To je hodně dobrý. 10 000 kilometrů a říkali, že kdyby takovýhle auto koupili klasicky někde v obchodě, že by klidně mohlo stát i k milionu korun. Jejich náklady hodně pod 200 tisíc korun v přepočtu.
1: Aha.
0: No a mají krásný auto, takový jakože sportáček a všechno je v pohodě a funguje a teď už vlastně nemůže nikdo nic moc namítat, protože 10 tisíc kilometrů je 10 tisíc kilometrů.
1: Vytisknout si to na tiskárně, to je dobrý, ale co dělají, když prší? Ten papír jim musí zmoknout, ne?
0: To není papír, ne.
1: To není z papíru. Jsi říkal na tiskárně.
0: Já si někdy přijdu strašně sám. Evropa 2. Večer na maximum.
2: Tuhle sobotu

0: Kristýko.
1: Tady je Evropa 2, večer na maximum.
2: Mám pokračování jednoho úžasného příběhu. My jsme o tom mluvili, myslím si třeba rok a půl zpátky, možná, že si vzpomeneš. Existoval chlapík, který na 3D tiskárně vytiskl auto a

0: každou poslední sobotu v měsíci. Rockstar. Warm Up Dance Extravaganza. Na Evropě 2. Od 9 večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Evropa 2 večer na maximum 257 400 888. Na tomto telefonním čísle znovu můžete diktovat.
1: Kdo se k nám 5 měsíců před štědrým dnem dovolal? Haló.
2: Haló, haló, dobrý den.
1: Dobrý den. Ctirade, ahoj.
0: A zdar, nazdar.
1: To je nám ctí.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čus.
2: Tak mě taky ctí, ahoj.
0: Co to bude, co zahrajeme?
2: No, tak mi zahrajte prosím Ferala Williamse.
0: Dobře, můžeme dát happy, to mají všichni rádi.
2: Happy, no, to budu happy, no, tak super, to jo.
0: A chceš to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Ježiš, jo, jo, prosím, zahrajte to mý dceři Pepině.
0: Pepina?
1: Jakože Josefína.
2: No, jakože Pepina, to je takový nickname spíš. Ona je to Terka, ale říká mi Pepina.
0: Dobře, ale a je ráda, že jí takhle
1: jo,
0: říkáš?
1: Jo.
2: Já myslím, že jsi zvyklá.
1: Teď jsi mě teda namotal. Jak se z Teresky stane Pepina?
2: Ale to je hrozně dlouhá historie.
0: Máme čas.
1: Stihnem to do osmi.
2: Já nevím, já, když byla menší, tak se jí říkalo Pepe a pak se to vznikla Pepina prostě. No.
1: Pepe. Já se radši nebudu ptát, proč se jí říkalo Pepe. No. Důležitý je, že teda ví od koho, pro koho. My ti děkujeme, měj se hezky, čus.
2: Ahoj.

0: Pátek večer na Maximum na Evropě 2.
1: Našel jsem další fantastický výzkum. Myslím, že se ti bude
0: líbit.
1: No
0: já to miluju, pojď.
1: Výzkum naznačil, že pouhé čichnutí k čokoládě vám může ve fitku zlepšit výkon.
0: Prosím tě, to se mi líbí, že fakt přinášíš výzkumy, které jsou k něčemu dobrý. A navíc, hele, to je úplně jasný, že to není blbost.
1: Nová studie ukázala, že vůně čokolády před tréninkem může pomoct lidem podat lepší výkon v posilovně. Očichání hořké čokolády snížilo hlad a účastníci zvládli při cvičení v průměru, pozor, o 18 opakování víc.
0: No, ty...
1: Nafetuješ se čokoládou a dáš o 18...
0: O 18 opakování, jo. Vem si, že já zvládnu 10.
1: No.
0: Když bych si čuch k čokoládě, tak dám vlastně víc, než sám zvládnu.
1: Jo.
0: No, hele, to je divný.
1: Říkají to vědci, no tak co? To nemůžeme zpochybnit.
0: Jenom se chci zeptat, byli to američtí vědci?
1: Jistě.
0: No tak, to je samozřejmě úplně jiná.
2: Večer na Maxi.

0: Hezký páteční večer vám přeje Evropa 2 a dvojce Ondra a Petr.
1: Nemáš někdy pocit, že se ten svět točí přece jenom trošku rychlejš, než jsme schopní snést?
0: To rozhodně.
1: Že by si prostě potřeboval vypnout a fakt si odpočinout.
0: To rozhodně.
1: Od všeho. Mobil pryč, televize pryč, práce pryč, lidi pryč.
0: To rozhodně.
1: Mám návod.
0: To rozhodně.
1: Já jsem dneska po něčem pátral, že bych fakt třeba na 2-3 dny úplně vypadl. A potom na mě vyskočil jeden speciální rekord. Toho bychom se mohli zúčastnit.
0: Ano.
1: Jeden muž dokázal 61 dní ležet v rakvi.
0: Cíleně, jako?
1: No.
0: Schválně.
1: No, aby udělal rekord světový. Hmm. 61 dní.
0: A byl i pod zemí.
1: Jo. Byl v podzemí a vždycky tak jako jenom klepnul, dal zprávu, že je v pohodě a ležel si 61 dní.
0: Co, já nevím, jestli máš podrobnosti o tom, ale co vyprazňování?
1: No, ty bláho, to tam teda nepsali.
0: To nepsali. Radši teda.
1: Můžeme se o tom pobavit.
0: Asi ne.
1: Je pravda, že...
0: Je to teda první, co mě napadlo, omlouvám se, ale...
1: Den dva by si asi dal, pak už by to bylo horší.
0: To nevadí, ale tak 61 dní
1: 61 dní měl
0: odpočíval.
1: Klid a pohodu a odpočíval. Hmm. Víš? Ticho. Nikdo tě neruší.
0: A ty to chceš překonat?
1: Ne. 61 dní, to je zase moc. Ale takový týden.
0: V rakvi.
1: Týden v rakvi.
0: Nerouhej se.
1: Ne.
0: Říbale, nerouhej
1: se. To nechci, aby to znělo jako rouhání, ale ten mrtvolnej klid, ten bych si užil.

0: Přátelé, páteční večer na Maximum se chýlí do svého finále. Před námi je last call.
1: Ano, poslední telefonát nejenom dnešního vysílání, ale celého tohoto týdne.
0: A ještě vysíláme v červenci.
1: Ještě vysíláme, protože je 24.
0: Jo, vlastně jo. Já jsem se úplně zasnil. Jak jsme pořád říkali, konec roku, Vánoce, něco.
1: Ty už jsi mluvil o té dovolené
0: no,
1: v prosinci.
0: Já už si vidím pod stromkem.
1: Tak kdo je dneska poslední? Haló.
2: Ahoj, ahoj, tady Pepík z Modravy, čau.
1: Ahoj Pepo.
0: Ahoj, kriminálka Modrava.
1: Tam se to točilo? Na Šumavě.
2: Jo, v Srní třeba, ten obchod, jak tam kluci seděli před tím krámem.
1: No vidíš,
2: jestli jste koukali.
1: Vidíš, no. Mám to rád, hezká příroda, hezké záběry, hezký seriál. Tak co můžeme zahrát do Modravy?
2: Prosím tě, já bych chtěl kapelu Oasis, Wonderwall, a bylo by to super pro všechny, kteří prostě, nebo jestli máte nějaký remix Wonderwall, a bylo by to pro všechny, kteří se těší na víkend jako já, protože tenhle víkend bude úžasný. Těším se, bude grilovačka,
1: super,
2: možná koupačka, když vyleze slunce, a hrozně moc vás zdravím do toho vašeho rádia.
1: Děkujem, jsme rádi, že posloucháš.
0: A tak do našeho rádia, rádi bychom, není úplně naše.
1: No.
0: ale Danielovi to vyřídíme.
2: Kluci. Dobře.
1: Děkujeme, měj se hezký, krásný víkend.
0: Ahoj, zlaťáku.
2: Čau, ahoj. Čau, ahoj.

0: Oasis a Wonderwall dohrávají na Evropě 2, což byl vlastně velký hit fotbalového mistrovství světa.
1: Navíc
0: Angličanům se to pouštělo po každém zápase.
1: Jo, navíc písnička stará X let se znova vrátila do top 10, dokonce mám
0: prostě
1: pocit.
0: Do hit parády.
1: Jo, že no. Díky tomu, že byla oblíbená, je znova na prvních příčkách v hit parádě.
0: Díky fotbalu. A o fotbale si budeme povídat i se Švancim, protože tento víkend začíná český fotbal, liga, a Švanci o tom něco ví, pravděpodobně. No. O čem jinem si povídat, když začíná fotbal?
1: No jasně, tak za chvilku i Petr Švancara, žádný Švanci u nás na Evropě 2.
2: Večer na maximum. Evropa 2. Novinky v kinech.
3: Filmová plátna kin v těchto dnech oživí hudební snímek Sia Nostalgic for the Present. Australská zpěvačka se v něm vrací ke svému stejnojmenému turné z roku 2016. Tehdy odehrála 23 koncertů v Severní Americe. Netradiční podobu koncertní show Sia poprvé představila už na jaře téhož roku na slavném festivalu Coachella. Sama zůstávala většinou v pozadí a její písně na pódiu stvárňovali tanečníci a herci. Mezi nimi nemohla chybět Maddie Ziegler, která se objevila ve videoklipech k hitům Chandelier a Elastic Heart. Sia Nostalgic for the Present není klasickým záznamem koncertu. Snímek je představován jako samostatné audiovizuální dílo, v němž se propojují hudba, tanec a divadlo. 10 let po turné ho můžete vidět v zremástrované podobě v našich kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 8.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Tady je Evropa 2, páteční večer na maximum a nechybí švanci.
2: Strašně se těším na víkend, chlapci, zdarec.
3: Kluci, začíná fotbalová liga.
2: No, jsme rádi, že i ty, no, který sotva umí spadnout nebo utíkat, to ví.
3: Naopak.
2: No, je plno jako dobrých zápasů a dva brněnský kluby postoupily.
1: Tak to je to zajímavé, že letošní ročník má dva nováčky a oba dva jsou z Brna.
2: Strašně se těším na Flintu ze Sparto. Jo, to zas bude huko. To jsou ty zápasy, které nám chyběly.
3: Flintu ze Sparto?
2: Ano, Sparta si odveze maximálně kocovinu. Jsem rád, že teďka plno Spartanů to přeplo. Ne, těším se na to, oba brněnský kluby. Artis hraje v pondělí, asi je někdo si říká, proč se o tom bavím, mám tam kluka.
3: No to jsem teďka chtěl říct, že tam hraje mladý Švancina.
2: Ano, je tam v kádru, tak samozřejmě uvidíme, zda vůbec zůstane, anebo jestli třeba nepůjde někam na hostování, protože má pořád 19, nevím, jestli to na něho není velký no, skok.
3: To je jak Jamal.
2: No, podepsal úplně stejnou smlouvu teď. Tak se mějte, já valím.
3: Ahoj.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zříbal. Evropa 2.
3: Žádný švanci za námi. Večer na maximum pro tento týden končí.
1: Díky, že jste byli s námi. Užijte si hezký víkend a těšíme se zase v pondělí od 6 na Evropě 2.
3: Ahoj.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
1: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
3: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
0: Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
1: Vždycky to byla moje show.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na maximum s Petrem.

nová muzika. Atmo Music a Sebastian. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebytičí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 8.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Opět dvě ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera Faded.
3: Jo, Faded, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádního zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky moc a užijte si to.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: 2. Maximum nový muziky. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Dívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Just one night,

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.